DJs. Here we go.

0: To je ta země zaslíbená.
1: A co budeme jíst, praotče?
0: Objednám košík.
2: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
3: Právě teď ve Velkoslevě opávy a brumík různé druhy jen za 5,90.
4: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified.
5: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.
6: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
7: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
8: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
9: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
10: Objev lahodné tabulky KitKat. Křupavá oplatka, neodolatelná náplň, politá mramorovanou čokoládou. Dej si pauzu, dej si KitKat.
11: Tak mě napadlo, co kdyby jsme chovali žáby pro Francouze?
12: Tady mi Třenko nepochvete.
11: No a co nutrie na košku? A klokany na kapsáče? Tak linku na krutí šunku. A teď držíte zobáky.
13: Ať už máte jakýkoliv nápad, náš podnikatelský účet je zdarma a bez podmínek. Tyobanka. Pro všechny pozemské radosti.
14: Flexa, akučka a ta...
15: Křoviňák.
14: Klepeta.
16: V Uneo by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
17: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
18: Hele, nebyl to Fittipaldi?
19: Tak to bude divoká jazda.
18: No, ale zatím to tak nevypadá.
19: Tak skoro do boxu?
18: Hele, a je to vůbec on?
20: Jezdí jako skutečný Fittipaldi. Dej přednost vychutnávání. Targa.
21: Hellmann's.
22: Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
23: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
24: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
25: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
26: Moje pleť umí být dost dramatická. Už jsem ale odhalila kód k její nejhezčí podobě. PDRN. Inovace inspirovaná korejskou péčí o pleť. Nově v séru Revitalift Filler. Pomáhá pleť vyplnit, více hydratovat a zjemňovat prásky. Revitalift Filler od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Pro ještě větší hydrataci vyzkoušejte masku Glass Skin.
27: Tati!
0: ti, jak fungují klíče. Jak je velký vesmír?
1: Větší, než si myslíš.
0: Proč prší?
1: Aby se starý cítil příjemně.
0: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
2: Dorazili jste do cíle.
1: Tak jo, jsme tady.
3: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
4: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 288 korun měsíčně.
5: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
15: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
27: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Cabanos Exclusive při koupi od 2 kusů 36,90 za kus. Kombo Karlovarská Becherovka plus River Tonic Originál za 149,90 nebo Persil za 279,90. Bila.

0: V Jisku najdete vše pro to, abyste se vyspali do růžova. Například kvalitní pružinová madrace za pouhých 6000 korun, sleva 60%. Nebo kvalitní bavlněné povlečení za pouhých 325 korun, sleva 50%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded. Pouze nyní v KFC.
2: Má to smysl. Třiďte plasty. Vytříděné plasty se k nám vrátí jako recykláty, obaly nebo třeba textil.
3: Čeče, makáme cementí!
2: Vrátí se i v podobě stavebního materiálu nebo se promění v teplo. Má to smysl. Přijďte odpad.
4: Sajos. Dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified.
5: U nás chce každý něco jiného. Jeden bez laktózy, druhý protein. A víc bílkovin by teď potřebovala i naše baby. Ale kde na to vzít? Ještě, že je tu Albert. Mají tam nejvíc zdravého jídla za normální ceny. A třeba tohle mi vždycky udělá radost.
6: Slevy od 30% na více než 100 produktů v akčním katalogu.
5: Co dneska místo bábovky třeba víc bílkovin?
6: Albert stojí za to jíst lépe.
7: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Glide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
8: To je ta země zaslíbená.
9: A co budeme jíst, praotče?
8: Objednám košík.
10: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
11: Právě teď ve Velkoslevě opávy a brumík různé druhy jen za 5,90.
12: Přemku, jenom jsem z okresu.
13: Z Finančáku?
14: Tomu nekvůli, ty fakt už zahnuj.
13: Já jsem věděl, že to smrdí. Nejsem tady.
12: Přijde, jenom týden. Nezlobte se, ale manžel nikde polituje, no.
15: Tak tomu tu cenu budete muset předat sama.
16: Abyste neměli ve financích holubník, je tady Fiobanka. Vše na jednom dvorku. Od účtů přes hypotéky až po investice. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
15: Fio.
17: Flexa, akučka a ta...
18: Křoviňák.
17: Klepeta.
19: V Uneo by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
2: Jdu si dát pauzu.
7: Dej si pauzu. Dej si KitKat.
3: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
11: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
4: Hellmann's.
8: Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
9: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
13: Nulka. I'm making my big
6: debut. Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
0: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
1: Větší, než si myslíš.
0: Proč prší?
1: Aby se starý cítil příjemně.
0: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
18: Dorazili jste do cíle.
1: Tak jo, jsme tady.
18: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
20: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 288 korun měsíčně.
21: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden šunka Marina za 21,90, panzány těstoviny při koupi od 2 kusů 24,90 za kus, nebo Lenor Aviváž při koupi od 2 kusů 79,90 za kus. Bila.
22: Moje pleť umí být dost dramatická. Už jsem ale odhalila kód k její nejhezčí podobě. PDRN. Inovace inspirovaná korejskou péčí o pleť. Nově v séru Revitalift Filler. Pomáhá pleť vyplnit, více hydratovat a zjemňovat prásky. Revitalift Filler od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Pro ještě větší hydrataci vyzkoušejte masku Glass Skin.
23: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: To je ta země zaslíbená.
1: A co budeme jíst, praotče?
0: Objednám košík.
2: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
3: Právě teď ve Velkoslevě opávy a brumík různé druhy jen za 5,90.
4: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You intensified.
5: To, co vidíte, je rozmazaný film. Měl by vás ale ohromit, protože tenhle film natočila kamera, která byla sestavena výhradně ze sortimentu hobby marketu. Lidmi, kteří věří, že vlastníma rukama dokážou postavit cokoliv. Dokonce i kameru.
6: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loady, pouze nyní v KFC.
7: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.
8: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
9: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
10: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo, zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
11: Boss bottled beyond the new Eau de Parfum for her.
12: Flexa, a kučka, a ta...
13: Šoviňák!
12: Klepeta.
14: V Uneo by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny. I want
15: to break free. Objev lahodné tabulky KitKat. Křupavá oplatka, neodolatelná náplň, politá mramorovanou čokoládou. Dej si pauzu. Dej si KitKat.
16: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
17: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
18: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden meloun vodní kilogram za 14,90, lučina XXL za 59,90 nebo vepřová pečeně bez kosti kilogram za 79,90. Bila.
19: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
20: Nulka.
21: L'Oréal Paris uvádí.
22: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
21: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
22: Když září moje vlasy, zářím i já.
21: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
22: Vy za to stojíte.
23: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
24: Větší, než si myslíš.
23: Proč prší?
24: Aby se starý cítil příjemně.
23: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
25: Dorazili jste do cíle.
24: Tak jo, jsme tady.
25: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
26: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 288 korun měsíčně.
27: Hellmann's.
9: Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
0: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
1: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout.
2: Tak mě napadlo, co kdyby jsme chovali žáby pro Francouze?
3: Tady mi všemka nepochlete.
2: No a co nutrie na košku? A klokany na kapsáče? Tak linku na krůčí šunku. A teď držíte zobáky.
4: Ať už máte jakýkoliv nápad, náš podnikatelský účet je zdarma a bez podmínek. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.

0: Viesko najdete vše proto, abyste se vyspali do růžova. Například přikrývka za pouhých 475 korun, nebo polštář za 350 korun, sleva 60%. Nebo flexibilní vrchní madrace za pouhých 1600 korun, sleva 60%. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Glide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Venus.
2: Má to smysl. Přijďte plasty. Vytříděné plasty se k nám vrátí jako recykláty, obaly nebo třeba textil.
3: Čeče, makáme cementí!
2: Vrátí se i v podobě stavebního materiálu nebo se promění v teplo. Má to smysl. Přijďte odpad.
4: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded. Pouze nyní v KFC.
5: U nás chce každý něco jiného. Jeden bez laktózy, druhý protein. A víc bílkovin by teď potřebovala i naše baby. Ale kde na to vzít? Ještě, že je tu Albert. Mají tam nejvíc zdravého jídla za normální ceny. A třeba tohle mi vždycky udělá radost.
6: Slevy od 30% na více než 100 produktů v akčním katalogu.
5: Co dneska místo bábovky třeba víc bílkovin?
6: Albert stojí za to jíst lépe.
7: Boss Bottled Beyond, the new eau de parfum for her.
8: To je ta země zaslíbená.
9: A co budeme jíst, praotče?
8: Objednám košík.
10: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
11: Právě teď ve Velkoslevě opávy a brumík různé druhy jen za 5,90.
12: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
13: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chibo.
14: L'Oréal Paris uvádí.
15: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
14: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
15: Když září moje vlasy, zářím i já.
14: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
15: Vy za to stojíte.
16: Ucpaný nos,

0: Dent uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
1: Jdu si dát pauzu.
2: Dej si pauzu. Dej si KitKat.
3: Flexa a kučka a ta...
4: Šoviňák.
3: Klepeta.
5: V Unio by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
6: Dech mi vždycky dojde dřív, než chuť pokračovat. Ochutnejte nový Rajec s aktivními látkami a vitamíny. Rajec 3-2-1. Chuť pokračovat.
7: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
8: Větší, než si myslíš.
7: Proč prší?
8: Aby se starý cítil příjemně.
7: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
9: Dorazili jste do cíle.
8: Tak jo, jsme tady.
9: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
10: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 288 korun měsíčně.
11: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
12: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
13: Teď budou toaletu neustále čistit lasery.
14: Brev zná jednodušší způsob.
15: Nová samočistící technologie čistí nepřetržitě i mezi spláchnutími. Pro o 100% větší čistící účinek.
14: Non-stop čistý.
16: A svěží.
15: Nový Brev Color Autoactive.
17: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
18: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
19: Tak mě napadlo, co kdyby jsme chovali žáby pro Francouze?
20: Tady mi Přenko nepochvete.
19: No a co nutrie na košku? A klokany na kapsáče? Tak linku na krůčí šunku. A teď držíte zobáky.
21: Ať už máte jakýkoliv nápad, náš podnikatelský účet je zdarma a bez podmínek. Tyobanka. Pro všechny pozemské radosti.

0: To je ta země zaslíbená.
1: A co budeme jíst, praotče?
0: Objednám košík.
2: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
3: Právě teď ve Velkoslevě opávy a brumík různé druhy jen za 5,90.
4: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified.
5: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
6: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded. Pouze nyní v KFC.
8: Čemku? Jenom jsem z okresu.
9: Z finančáku? To bude kvůli ty faktuře za hnůj. Já jsem věděl, že to smrdí. Nejsem tady.
8: Týden, jenom týden. Nezlobte se, ale manžel někde poletuje, no.
10: Tak tomu tu cenu budete muset předat sama.
11: Abyste neměli ve financích holubník, je tady Fiobanka. Vše na jednom dvorku. Od účtů přes hypotéky až po investice. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
10: Fio.
12: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
13: Flexa, akučka a ta...
14: Křoviňák.
13: Klepeta.
15: V Uneo by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny. I want
16: to break free. Objev lahodné tabulky KitKat. Křupavá oplatka, neodolatelná náplň, politá mramorovanou čokoládou. Dej si pauzu. Dej si KitKat.
17: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
18: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
19: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Cabanos Exclusive při koupi od 2 kusů 36,90 za kus. Kombo Karlovarská Becherovka plus River Tonic Originál za 149,90 nebo Persil za 279,90. Byla.
7: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
6: Moje pleť umí být dost dramatická. Už jsem ale odhalila kód k její nejhezčí podobě. PDRN. Inovace inspirovaná korejskou péčí o pleť. Nově v séru Revitalift Filler. Pomáhá pleť vyplnit, více hydratovat a zjemňovat prásky. Revitalift Filler od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Pro ještě větší hydrataci vyzkoušejte masku Glass Skin.
14: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
5: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
1: Nulka. I'm making my big
8: debut. Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa.
20: A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
21: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
22: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
23: Větší, než si myslíš.
22: Proč prší?
23: Aby se starý cítil příjemně.
22: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
24: Dorazili jste do cíle.
23: Tak jo, jsme tady.
25: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
26: Nyní od necelých 600 000 nebo od 6 288 korun měsíčně.

Jennings makes a noise. The Swedish House.

Thank you so much for coming.

0: V Jisku najdete vše proto, abyste se vyspali do růžova. Například kvalitní pruženová matrace za pouhých 6000 korun, sleva 60%. Nebo kvalitní bavlněné povlečení za pouhých 325 korun, sleva 50%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified.
2: Má to smysl. Přijďte plasty. Vytříděné plasty se k nám vrátí jako recykláty, obaly nebo třeba textil.
3: Čeče, makáme cementí!
2: Vrátí se i v podobě stavebního materiálu nebo se promění v teplo. Má to smysl. Přijďte odpad.
4: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
5: To je ta země zaslíbená.
6: A co budeme jíst, praotče?
5: Objednám košík.
7: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
8: Právě teď ve Velkoslevě opávy a brumík různé druhy jen za 5,90.
9: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
10: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.
11: Boss bottled beyond the new Eau de Parfum for her.
12: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě. Ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
13: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
14: L'Oréal Paris uvádí.
15: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
14: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
15: Když září moje vlasy, zářím i já.
14: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
15: Vy za to stojíte.
16: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
17: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
18: Větší, než si myslíš.
17: Proč prší?
18: Aby se tady cítil příjemně.
17: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
19: Dorazili jste do cíle.
18: Tak jo, jsme tady.
19: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
20: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 288 korun měsíčně.
21: Jdu si dát pauzu.
22: Dej si pauzu. Dej si KitKat.
23: Dech mi vždycky dojde dřív, než chuť pokračovat. Ochutnejte nový Rajec s aktivními látkami a vitamíny. Rajec 3-2-1. Chuť pokračovat.
24: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
25: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
26: Flexa, akučka a ta...
27: Šoviňák.
26: Klepeta.
0: V Unio by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
1: Přemku? Jenom jsem z okresu.
2: Z finančáku? To bude kvůli ty faktuře za hnůj. Já jsem věděl, že to smrdí. Nejsem tady.
1: Přijde, jenom přijde. Nezlobte se, ale manžel nikde politvě, no.
3: Tak tomu tu cenu budete muset předat sama.
4: Abyste neměli ve financích holubník, je tady Fiobanka. Vše na jednom dvorku. Od účtů přes hypotéky až po investice. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
3: Fio.
6: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
26: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
27: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.

0: U nás chce každý něco jiného. Jeden bez laktózy, druhý protein. A víc bílkovin by teď potřebovala i naše baby. Ale kde na to vzít? Ještě, že je tu Albert. Mají tam nejvíc zdravého jídla za normální ceny. A třeba tohle mi vždycky udělá radost.
1: Slevy od 30% na více než 100 produktů v akčním katalogu.
0: Co dneska místo bábovky třeba víc bílkovin?
1: Albert stojí za to jíst lépe.
2: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You intensified.
3: To je ta země zaslíbená.
4: A co budeme jíst, praotče?
3: Objednám košík.
5: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
6: Právě teď ve Velkoslevě opávy a brumík různé druhy jen za 5,90.
7: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při olení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
8: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chibo.
9: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
10: Boss Bottled Beyond, the new eau de parfum for her.
11: Flexa, akučka a ta...
12: Křoviňák!
11: Klepeta.
13: V Uneobi vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
14: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
15: Ty máš vždycky něco v rukávu.
16: Mám M-Bank.
14: M-Bank. Velká malá vítězství.
17: Objev lahodné tabulky KitKat. Křupavá oplatka, neodolatelná náplň, politá mramorovanou čokoládou. Dej si pauzu, dej si KitKat.
18: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
19: Větší, než si myslíš.

0: Proč prší?
1: Aby se starý cítil příjemně.
0: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
2: Dorazili jste do cíle.
1: Tak jo, jsme tady.
3: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
4: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 288 korun měsíčně.
5: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden šunka Marína za 21,90, panzány těstoviny při koupi od 2 kusů 24,90 za kus, nebo Lenor Aviváž při koupi od 2 kusů 79,90 za kus. Byla.
7: Tak jsem si říkal, že vezmu tu parcelu na hypotéku.
8: Chceš jít Marcelu na diskotéku? A kterou?
7: O tu sousedovou přece.
8: Proč?
7: Ne, líbí se mi.
9: Já vím, že trošku zarostla, ale přitom je plodná a vlahá.
8: Mě už nemiluješ.
9: Ale miluju.
8: Ne.
9: Miluju tě, vždyť ne, bude přece i tvoje. Ta parcela je stavební.
10: Zakoukali jste se do parcely? Nového bytu či domu? Skvělé, máme pro vás hypotéku s výhodným úrokem. FIO Banka.
11: FIO!
12: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
13: Nulka.
14: L'Oréal Paris uvádí.
15: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
14: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až 2x více lesku bez zatížení.
15: Když září moje vlasy, zářím i já.
14: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
15: Vy za to stojíte.
16: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
17: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
18: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
19: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak.
20: Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
21: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: V Jesku najdete vše proto, abyste se vyspali do růžova. Například přikrývka za pouhých 475 korun, nebo polštář za 350 korun, sleva 60%, nebo flexibilní vrchní madrace za pouhých 1600 korun, sleva 60%. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Venus.
2: Má to smysl. Přijďte plasty. Vytříděné plasty se k nám vrátí jako recykláty, obaly nebo třeba textil.
3: Čeče, makáme cementí!
2: Vrátí se i v podobě stavebního materiálu nebo se promění v teplo. Má to smysl. Přijďte odpad.
4: Boss bottled beyond the new Eau de Parfum for her.
5: U nás chce každý něco jiného. Jeden bez laktózy, druhý protein. A víc bílkovin by teď potřebovala i naše baby. Ale kde na to vzít? Ještě, že je tu Albert. Mají tam nejvíc zdravého jídla za normální ceny. A třeba tohle mi vždycky udělá radost.
6: Slevy od 30% na více než 100 produktů v akčním katalogu.
5: Co dneska místo bábovky třeba víc bílkovin?
6: Albert stojí za to jíst lépe.
7: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
8: Ty máš vždycky něco v rukávu.
9: Mám M-Bank.
7: M-Bank. Velká malá vítězství.
10: To je ta země zaslíbená.
11: A co budeme jíst, praotče?
10: Objednám košík.
12: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
7: Právě teď ve Velkoslevě opávy a brumík různé druhy jen za 5,90.
13: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
14: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.
15: Jdu si dát pauzu.
16: Dej si pauzu, dej si KitKat.
17: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
18: Nulka.
19: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
20: Větší, než si myslíš.
19: Proč prší?
20: Aby se starý cítil příjemně.
19: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
21: Dorazili jste do cíle.
20: Tak jo, jsme tady.
21: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
22: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 288 korun měsíčně.
23: Teď budou toaletu neustále čistit lasery.
24: Brev zná jednodušší způsob.
25: Nová samočistící technologie čistí nepřetržitě i mezi spláchnutími. Pro o 100% větší čisticí účinek.
24: Non-stop čistý.
26: A svěží.
25: Nový Brev Color Auto Active.
27: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
28: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
29: Flexa, akučka a ta...
30: Šoviňák!
29: Klepeta.
31: V Uneo by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
32: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
33: L'Oréal Paris uvádí.
34: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
33: Ano, vidíme.
0: Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
1: Když září moje vlasy, zářím i já.
0: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss.

0: Paris od L'Oréal Paris.
1: Vy za to stojíte.
2: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Tak mě napadlo, co kdyby jsme chovali žáby pro Francouze.
4: Tady mi všem to neposlete.
3: No a co nutrie na košku? A klokany na kapsáče? Tak linku na krutí šunku. A teď držíte zobáky.
5: Ať už máte jakýkoliv nápad, náš podnikatelský účet je zdarma a bez podmínek. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
6: Fíru!

0: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
1: Marlenka. Medový dort od Marlenky.
2: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
3: Ty máš vždycky něco v rukávu.
4: Mám M-Bank.
2: M-Bank. Velká malá vítězství.
5: Nakupuj trendy tenisky od svých oblíbených značek. Nyní na About You.
6: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded. Pouze nyní v KFC.
7: Tak mě napadlo, co kdyby jsme chovali žáby pro Francouze.
8: Tady mi přenka nepochlete.
7: No a co nutrie na košku? A klokany na kapsáče? Tak linku na krutí šunku. A teď držíte zobáky.
9: Ať už máte jakýkoliv nápad, náš podnikatelský účet je zdarma a bez podmínek. Tyobanka. Pro všechny pozemské radosti.
10: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
11: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
12: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo, zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst léte. I want
13: to break free. Objev lahodné tabulky KitKat. Křupavá oplatka, neodolatelná náplň, politá mramorovanou čokoládou. Dej si pauzu, dej si KitKat.
14: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
15: Flexa, akučka a ta...
16: Křoviňák.
15: Klepeta.
17: U něho by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv.

0: za fair ceny.
1: Hele, nebyl to Fittipaldi?
2: Tak to bude divoká jazda.
1: No, ale zatím to tak nevypadá.
2: Tak skoro do boxu?
1: Hele, a je to vůbec on?
3: Jezdí jako skutečný Fittipaldi. Dej přednost vychutnávání. Targa.
4: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete, a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
5: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
6: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
7: Volá vaše nádobí o pomoc.
8: So what?
7: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Prozářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
9: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
10: Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zpátky do školy s Oral-B. Kupte si dětský kartáček od Oral-B v datártu a k nákupu získejte dětskou zubní pastu zdarma.
11: Jiřinko? Jiřinko?
12: Jiřino? Jirku, zase u tebe?
11: No jo, přišla na snídaní.
12: No Jiřinko.
11: Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
12: Dobrý nápad.
11: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
12: Až 70%.
11: No, a to je pěkný.
12: To je pěkný.
13: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
14: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
15: Přivítejte Adama Mišíka,
16: Moniku Bagárovou,
15: Jakuba,
16: Rybo,
15: Tomáše Zástěru,
16: Mikýř,
15: Tereza,
16: Maško,
15: René Dan,
16: Monika Tymková,
15: Petr,
16: Švancara,
15: Martin,
16: Hrana.
17: Jsme přátelé?
18: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
17: Nálikový látky až po sadnotním přelnu.
19: Správně, jsi šikulka.
20: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
15: Pojďte se podívat.
16: Dej do ní svoji nabíječku.
15: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
21: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

Teďkon mám chuť na koláče, koláče a potom láčes. Napsal jsem chytrej text, vázal ho na koleje, teď čekám na vláček, ležím a nejsem kreativní, nade mnou na straně zaspí otáček.

pick it up, mine. Pick it, dig it, mine.

zátraky, je a čáda viděl Bosnu i z kopé domu. Neposlal pohled, protože doma je tady. Tady nic není problém, klimu na 17 zapnu, už nespěchám nikam na všechno, dost času jsem Bulhar ne Ital. Bulhar ne Ital.

0: Závodníci na start. 3, 2, 1, start!
1: Je to napínavé!
2: To dáš!
0: Chutná snídaně s cereáliemi Nesquik. Skvělý den začíná ráno. Ochutnejte novinku. Cereálie Nesquik s jahodovou příchutí pro skvělý začátek dne.
3: Nakupuj trendy kalhoty od svých oblíbených značek. Nyní na About You.
4: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medaile k nakousnutí.
5: Může být rychlé jídlo gurmánské? Může. Fresh Bistro vám dá vždy víc. Víc ingrediencí, víc energie, víc chuti. Farmářská polévka za 47,90 nebo salát s kuřetem a červenou čočkou za 84,90. Albert.
6: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Ferrero Rocher vrací.

0: Křehké, jemné, křupavé. Pro vaše výjimečné okamžiky. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
2: Ty máš vždycky něco v rukávu.
3: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.
4: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded. Pouze nyní v KFC.
5: Kauflandu již od středy Superkauf s Kaufland Card Extra. Hrozny tmavé bezsemené 500 gramů za 24,90. K Jarmark hotové jídlo za 79,90. A Bref WC Blok za 64,90. Kaufland.
6: Já ti nevím.
7: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
8: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
7: Dobrý den. Jste tu dlouho?
8: Už přes 20 let.
9: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
10: Přemku? Jenom jsem z okresu.
11: Z finančáku?
12: Tomu nekvůli ty faktuře zahnuj.
11: Já jsem věděl, že to smrdí. Nejsem tady.
10: Přijde, jenom přijde. Nezlobte se, ale manžel někde polituje, no.
13: Tak tomu tu cenu budete muset předat sama.
14: Abyste neměli ve financích holubník, je tady Fiobanka. Vše na jednom dvorku. Od účtů přes hypotéky až po investice. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
13: Fio.
15: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
16: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
17: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
18: Volá vaše nádobí o pomoc?
19: So what?
18: Somat Duogel, nyní s čisticími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Prozářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
20: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
21: Flexa, akučka a ta...
22: Křoviňák.
21: Klepeta.
23: V Uneo by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny. I'm making my big
9: debut. Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
24: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
18: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
25: Oral-B! Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zpátky do školy s Oral-B. Kupte si dětský kartáček od Oral-B v Datártu a k nákupu získejte dětskou zubní pastu zdarma.
26: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
27: Nulka.

Nikdy jsem nechtěl bavit davy, ale některé věci nejdou zastavit. Na který věci nevím, jak se staly, ale nejde se otočit. Když na cestě seš, jedu domů, sedím v zadní řadě, píšu tenhle text.

zažít, režim nerušit, teď se mi daří, pořád jsem hladový a nevím, jestli mladý, ale stejně pořád potřebuju najíst. A v tomhle životě si občas musíš vybrat, na který straně chceš stát. Kolem je pořád spousta lidí, ale

0: To je mega dobrý. A víš, co ještě dobrý? Tamhle ten výhled, kámo. Vidíš ty hory, kámo? Vidím. A vidíš ten vítr, kámo?
1: Cítím. Tak, dívej se, jak milionář.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Marlenka. Medový snack od Marlenky.
2: To je ta země zaslíbená.
3: A co budeme jíst, praotče?
2: Objednám košík.
4: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
5: Právě teď ve Velkoslevě opávy a brumík různé druhy jen za 5,90.
6: L'Oréal Paris uvádí.
7: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
6: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
7: Když září moje vlasy, zářím i já.
6: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
7: Vy za to stojíte.
8: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco. Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
9: Záběry, které tu vidíte, jsou doslova moderním zázrakem. Kamera, která natočila tenhle film, je totiž vyrobená výhradně z věcí z hobby marketu. A s přesvědčení, že zvládnete vytvořit všechno, co si jen umíte představit. Dokonce i funkční filmovou kameru.
10: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Datart nákupy. Za skvělou cenu získáte i vysavač ETA se sadou pro péči o zvířecí srst.
12: Hned tam jedu.
11: Datart.
13: Wow.

0: Každý rok se těším na léto.
1: Až do chvíle, kdy udeří vedro a moje pokožka hlavy začne být hysterická.
0: Takže teď si na cesty beru Head & Shoulders Menthol Fresh. Je to taková přenosná klimatizace pro hlavu. A proto ji mám pořád krásně chladnou.
2: Takže vás nesvědí hlava?
0: Mně ne. Mějte chladnou hlavu bez lupů z Head & Shoulders.
3: Volá vaše nádobí o pomoc.
2: So what?
3: Somat Duo Gel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duo Gel, naše číslo jedna.
4: Somat Mycí Gel, pro mě číslo jedna.
5: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou.

0: Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
1: Představ si, že když mám jako malý podnikatel malou spotřebu energie, dostanu od Centropolu nižší cenu za megawatt hodinu.
2: A to není běžný?
1: No je. Myslím, ale asi jako ryba na kole.
3: Rybu na kole máme. Přejděte k nám.
4: A nebo přejděte k nám. Pro malé podnikatele s nízkou spotřebou elektřiny nebo plynu máme nízký tarif s nízkou cenou. Centropol.
5: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
6: Objev ty nejstylovější bundy sezóny. Nyní na About You.
7: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
8: Okay, mate, gotta go. I'm off to a celebrity dinner party.
9: Hello, hello, it's Robbie Williams.
8: I brought something delicious.
9: Felix,

0: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 tisíc korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
1: Závodníci na start. 3, 2, 1, start!
2: Je to napínavé!
3: To dáš!
1: Chutná snídaně s cereáliemi Nesquik. Skvělý den začíná ráno. Ochutnejte novinku. Cereálie Nesquik s jahodovou příchutí pro skvělý začátek dne.
4: Nakupuj trendy tenisky od svých oblíbených značek. Nyní na About You.
5: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medaile k nakousnutí.
6: Jiřinko? Jiřinko?
7: Jiřino? Jirku, zase u tebe?
6: No jo, přišla na snídani.
7: No Jiřinko.
6: Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
7: Dobrý nápad.
6: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
7: Až 70%.
6: No, a to je pěkný.
7: To je pěkný?
8: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
9: Může být rychlé jídlo gurmánské? Může. Fresh Bistro vám dá vždy víc. Víc ingrediencí, víc energie, víc chuti. Farmářská polévka za 47,90 nebo salát s kuřetem a červenou čočkou za 84,90. Albert.
10: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
11: Ty máš vždycky něco v rukávu.
12: Mám M-Bank.
10: M-Bank. Velká malá vítězství.
13: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Mon Cheri vrací. Šťavnatá třešeň a likér v křupavé hořké čokoládě tvoří neodolatelnou kombinaci. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.
14: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Glide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Venus.
15: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
16: L'Oréal Paris uvádí.
17: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
16: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
17: Když září moje vlasy, zářím i já.
16: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
17: Vy za to stojíte.
18: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
19: Větší, než si myslíš.
18: Proč prší?
19: Aby se starý cítil příjemně.
18: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
8: Dorazili jste do cíle.
19: Tak jo, jsme tady.
8: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
1: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 288 korun měsíčně.
12: V Kauflandu již od středy Super Kauf s Kaufland Card Extra. Hrozny tmavé bezsemené 500 gramů za 24,90. K Jarmark hotové jídlo za 79,90 a Bref WC blok za 64,90. Kaufland.
2: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
6: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
4: Tak jsem si říkal, že vezmu tu parcelu na hypotéku.
14: Chceš jít parcelu na diskotéku? A kterou?
4: No tu sousedovou přece.
14: Proč?
4: Ne, líbí se mi.
3: Já vím, že trošku zarostla, ale přitom je plodná a vlahá.
14: Mě už nemiluješ.
3: Ale miluju.
14: Ne.
3: Miluju tě, vždyť ne, bude přece i tvoje, ta parcela.
11: je stavební.
20: Zakoukali jste se do parcely? Nového bytu či domu? Skvělé! Máme pro vás hypotéku s výhodným úrokem. FIOBANKA.
21: FIO!
22: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded. Pouze nyní v KFC.
23: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
24: Nulka.
2: Volá vaše nádobí o pomoc.
25: So what?
2: Somat Duogel, nyní s čisticími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
26: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
27: Přivítejte Adama Mišíka,
28: Moniku Bagárovou,
27: Jakuba,
28: Rybo,
27: Tomáše Zástěru,
28: Miki,
27: Tereza,
28: Maško,
27: René Dan,
28: Monika Tymková,
27: Petr,
28: Švancara,
27: Martin,
28: Hrana.
29: Jsme přátelé?
30: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
29: Návykový látky až po samotným přelnu.
31: Správně, jsi šikulka.
29: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
27: Pojďte se podívat. Nech do ní svoji nabíječku. Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
32: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
1: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo zdravým rozumem.

0: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
1: Nakupuj trendy kalhoty od svých oblíbených značek. Nyní na About You.
2: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded. Pouze nyní v KFC.
3: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
4: Volá vaše nádobí o pomoc.
5: So what?
4: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
6: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
7: Betinko, podívej, co jsem koupil Božence k výročí. Myslíš, že se mi ta investice vyplatí?
8: Hele, jedna, dva, tři, čtyři, pět, kolik bylo?
9: A běhej, rozpohybost třeba.
10: Stáhněte si aplikaci Smart Broker a investujte raději do akcí, fondů i ETF. Fiobanka, pro všechny pozemské radosti.
11: Flexa, akučka a ta...
12: Křoviňák.
11: Klepeta.
13: V Uneo by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
14: Jdu si dát pauzu.
15: Dej si pauzu. Dej si KitKat.
16: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
17: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
18: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
19: Větší, než si myslíš.
18: Proč prší?
19: Aby se starý cítil příjemně.
18: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
20: Dorazili jste do cíle.
19: Tak jo, jsme tady.
20: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
10: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 288 korun měsíčně.
21: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
22: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
23: Nulka.
24: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
25: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
26: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba spotřebiče značky AEG jako pračku s antialergickým programem nebo sušičku s technologií proti srážení. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
27: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
28: L'Oréal Paris uvádí.
29: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
28: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku

0: Bez zatížení.
1: Když září moje vlasy, zářím i já.
0: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
1: Vy za to stojíte.
2: Přivítejte Adama Mišíka,
3: Moniku Bagárovou,
2: Jakuba,
3: Rybo,
2: Tomáše Zástěru,
3: Mikýř,
2: Tereza,
3: Maškova,
2: René Dán,
3: Monika Tymkova,
2: Petr,
3: Švancara,
2: Martin,
3: Hrano.
4: Jsme přátelé?
5: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
6: Návykový látky až po samotným přelnu.
7: Správně, jsi šikulka.
8: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
9: Pojďte se podívat.
10: Dej do ní svoji navíječku.
11: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
12: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
13: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity.
12: No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.

0: závodníci na start. 3, 2, 1, start!
1: Je to napínavé!
2: To dáš!
0: Chutná snídaně s cereáliemi Nesquik. Skvělý den začíná ráno. Ochutnejte novinku. Cereálie Nesquik s jahodovou příchutí pro skvělý začátek dne.
3: Objev ty nejstylovější bundy sezóny. Nyní na About You.
4: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medaile k nakousnutí.
5: Může být rychlé jídlo gurmánské? Může. Fresh Bistro vám dá vždy víc. Víc ingrediencí, víc energie, víc chuti. Farmářská polévka za 47,90 nebo salát s kuřetem a červenou čočkou za 84,90. Albert.
6: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
7: Kauflandu již od středy Superkauf s Kaufland Card Extra. Hrozny tmavé bezsemené 500 gramů za 24,90. K Jarmark hotové jídlo za 79,90 a Bref WC Blok za 64,90. Kaufland.
8: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Bright Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
9: Já ti nevím.
10: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
9: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
10: Dobrý den. Jste tu dlouho?
9: Už přes 20 let.
11: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energie. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
12: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Ferrero Rocher vrací. Křehké, jemné, křupavé. Pro vaše výjimečné okamžiky. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.
13: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
14: Ty máš vždycky něco v rukávu.
15: Mám M-Bank.
13: M-Bank. Velká malá vítězství.
16: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
17: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
18: Nulka.
19: Flexa a kučka a ta...
7: Křoviňák.
19: Klepeta.
4: V Uneo by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
8: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded. Pouze nyní v KFC.
13: Volá vaše nádobí o pomoc.
2: So what?
13: Somat Duogel. Nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Prozářivý lesk. Nový Somat Duogel. Naše číslo 1.
3: Somat Micigel. Pro mě číslo 1.
9: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
6: Tak jsem si říkal, že vezmu tu parcelu na hypotéku.
12: Chceš jít Marcelu na diskotéku? A kterou?
6: O tu sousedovou přece.
12: Proč?
6: Ne, líbí se mi.
0: Já vím, že je trošku zarostlá, ale přitom je plodná a vlahá.
12: Mě už nemiluješ.
6: Ale miluju.
12: Ne.
0: Miluju tě, vždyť ne, bude přece i tvoje. Ta parcela je stavební.
15: Zakoukali jste se do parcely?

0: Nového bytu či domu? Skvělé! Máme pro vás hypotéku s výhodným úrokem. FIO banka.
1: FIO!
2: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
3: Větší, než si myslíš.
2: Proč prší?
3: Aby se starý cítil příjemně.
2: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
4: Dorazili jste do cíle.
3: Tak jo, jsme tady.
5: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
0: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 288 korun měsíčně.
5: L'Oréal Paris uvádí.
6: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
5: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
6: Když září moje vlasy, zářím i já.
5: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
6: Vy za to stojíte.
7: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Innogy.

0: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
1: Marlenka. Medové kuličky od Marlenky.
2: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
3: Ty máš vždycky něco v rukávu.
4: Mám M-Bank.
2: M-Bank. Velká malá vítězství.
5: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded. Pouze nyní v KFC.
6: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě. Ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
7: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo, zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Volá vaše nádobí o pomoc.
9: So what?
8: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
10: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
11: Tak jsem si říkal, že vezmu tu parcelu na hypotéku.
12: Chceš jít Marcelu na diskotéku? A kterou?
11: O tu sousedovou přece.
12: Proč?
11: Ne, líbí se mi.
13: Já vím, že trošku zarostla, ale přitom je plodná a vlahá.
12: Mě už nemiluješ.
11: Ale miluju.
12: Ne.
13: Miluju tě, vždyť ne, bude přece i tvoje. Ta parcela je stavební.
14: Zakoukali jste se do parcely? Nového bytu či domu? Skvělé, máme pro vás hypotéku s výhodným úrokem. FIOBANKA.
11: FIO!
15: I want to break free. Objev lahodné tabulky KitKat. Křupavá oplatka, neodolatelná náplň, politá mramorovanou čokoládou. Dej si pauzu, dej si KitKat.
16: Nakupuj trendy tenisky od svých oblíbených značek. Nyní na About You.
17: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
18: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
19: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
3: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Já ti nevím.
5: To neexistuje dodavatel energie, který má férové ceny?
2: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
5: Dobrý den. Jste tu dlouho?
2: Už přes 20 let.
6: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energie. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
4: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
11: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobí.

0: vidíte, jak potřebujete, a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
1: Flexa, akučka a ta...
2: Křoviňák.
1: Klepeta.
3: V Uneo by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
4: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
5: Nulka.
6: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
8: Přivítejte Adama Mišíka,
9: Moniku Bagárovou,
8: Jakuba,
9: Rybo,
8: Tomáše Zástěru,
9: Mikýř,
8: Tereza,
9: Maško,
8: René Dan,
9: Monika Timkova,
8: Petr,
9: Švancara,
8: Martin,
9: Hrano.
10: Jsme přátelé?
11: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
12: Nájkový látky až po samotným přelnu.
13: Správně, jsi šikulka.
14: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
15: Pojďte se podívat.
16: Dej do ní svoji navíječku.
17: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
18: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
19: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity.
20: No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.

0: Je tu OP24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 tisíc korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce OP24 platí jen do 30. září.
1: Závodníci na start. 3, 2, 1, start!
2: Je to napínavé!
3: To dáš!
1: Chutná snídaně s cereáliemi Nesquik. Skvělý den začíná ráno. Ochutnejte novinku. Cereálie Nesquik s jahodovou příchutí pro skvělý začátek dne.
4: Nakupuj trendy kalhoty od svých oblíbených značek. Nyní na About You.
5: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Pidorka. Medaile k nakousnutí.
6: Může být rychlé jídlo gurmánské? Může. Fresh Bistro vám dá vždy víc. Víc ingrediencí, víc energie, víc chuti. Farmářská polévka za 47,90 nebo salát s kuřetem a červenou čočkou za 84,90. Albert.
7: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Mon Cheri vrací. Šťavnatá třešeň a likér v křupavé hořké čokoládě tvoří neodolatelnou kombinaci. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.
8: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
9: V Kauflandu již od středy Super Kauf s Kaufland Card Extra. Hrozny tmavé bezsemené 500 gramů za 24,90. K Jarmark hotové jídlo za 79,90 a Bref WC Blok za 64,90. Kaufland.
10: Já ti nevím.
11: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
12: No jasně, že jo. E.ON.
13: Dobrý den.
11: Dobrý den. Jste tu dlouho?
13: Už přes 20 let.
14: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
15: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
16: Ty máš vždycky něco v rukávu.
17: Mám M-Bank.
15: M-Bank. Velká malá vítězství.
18: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded. Pouze nyní v KFC.
19: Tak jsem si říkal, že vezmu tu parcelu na hypotéku.
6: Chceš jít Marcelu na diskotéku? A kterou?
19: Po tu sousedovou přece.
6: Proč?
19: Ne, líbí se mi.
3: Já vím, že trošku zarostla, ale přitom je plodná a vlahá.
6: Mě už nemiluješ.
19: Ale miluju.
6: Ne.
3: Miluju tě, vždyť ne, bude přece i tvoje. Ta parcela je stavební.
8: Zakoukali jste se do parcely? Nového bytu či domu? Skvělé, máme pro vás hypotéku s výhodným úrokem. FIO Banka.
19: FIO!
12: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
13: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
2: Oral-B! Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zpátky do školy s Oral-B. Kupte si dětský kartáček od Oral-B v Datartu a k nákupu získejte dětskou zubní pastu zdarma.
4: Flexa, akučka a ta...
7: Křoviňák.
4: Klepeta.
14: U něho by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
20: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
21: Nulka.
16: volá vaše nádobí o pomoc.
17: So what?
16: Somat Duogel, nyní s čisticími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
21: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
16: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Innogy.
22: Hellmann's.
23: Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
24: Očko tě zve do kina.
25: Kam jedeš, Ano?
26: Do Berlína.
25: Nemáš kluka?
26: Nemám.
25: To je fajn.
26: Co myslíš? Kolikrát v životě prožiješ takový lidé?
25: Myslel, že jsi s věcama.
26: Možná nechce. Já nevím. Já jsem nikdy nic tak nezodpovědného neudělala.
25: Nedělej, že to pro tebe nic neznamená.

0: Biggity wiggity whack.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Od pátku kámistři od Fochu, uzené vepřové ramínko z Kaufland Kart Extra za 89,90. Tatra Tvaroh 500 gramů za 29,90 a Mucha Sekt z Kaufland Kart Extra za 89,90. Kaufland.
1: Ha! Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
2: Marlenka. Medový dort od Marlenky.
3: Péče má mnoho podob. Pro členy Rossmann klubu máme slevu 30% na všechna pleťová séra a esence. A pro všechny zákazníky prací prostředky za nejnižší ceny na trhu. Rossmann. A život je krásnější.
4: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
5: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo, zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
7: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
8: Ty máš vždycky něco v rukávu.
9: Mám M-Bank.
7: M-Bank. Velká malá vítězství.
10: Volá vaše nádobí o pomoc.
11: So what?
10: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
12: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
13: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Bright Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
14: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
15: Objev ty nejstylovější bundy sezóny. Nyní na About You.
16: Datart nákupy. Dokonalý zážitek z pohodlí gauče vám dopřeje televize TCL za super cenu.
17: Hned tam jedu.
16: Datart.
18: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
19: Větší, než si myslíš.
18: Proč prší?
19: Aby se starý cítil příjemně.
18: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?

0: úplně bez cukru.
1: Nouka.
2: Flexa, akučka a ta...
3: Křoviňák.
2: Klepeta.
4: V Uneo by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
5: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
6: Jdu si dát pauzu.
7: Dej si pauzu. Dej si KitKat.
5: L'Oréal Paris uvádí.
8: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
5: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
8: Když září moje vlasy, zářím i já.
5: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
8: Vy za to stojíte.
9: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
10: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
11: Tak jsem si říkal, že vezmu tu parcelu na hypotéku.
12: Chceš jít Marcelu na diskotéku? A kterou?
11: No tu sousedovou přece.
12: Proč?
11: Ne, líbí se mi.
13: Já vím, že trošku zarostla, ale přitom je plodná a vlahá.
12: Mě už nemiluješ.
11: Ale miluju.
12: Ne.
13: Miluju tě, vždyť ne, bude přece i tvoje. Ta parcela je stavební.
14: Zakoukali jste se do parcely? Nového bytu či domu? Skvělé, máme pro vás hypotéku s výhodným úrokem. FIO Banka.
11: FIO!

0: Očko tě zve do kina.
1: Kam jedeš? Ano.
2: Do Berlína.
1: Nemáš kluka?
2: Nemám.
1: To je fajn.
2: Co myslíš? Kolikrát v životě prožiješ takový lidé?
1: Myslel, že chceš být sama.
2: Možná nechce. Já nevím.
1: Já nevím.
2: Já jsem nikdy nic tak nezodpovědného neudělala.
1: Nedělej, že to pro tebe nic neznamená.

0: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Ferrero Rocher vrací. Křehké, jemné, křupavé. Pro vaše výjimečné okamžiky. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.
1: Nakupuj trendy tenisky od svých oblíbených značek. Nyní na About You.
2: Závodníci na start. 3, 2, 1, start.
3: Je to napínavé.
4: To dáš.
2: Chutná snídaně s cereáliemi Nesquik. Skvělý den začíná ráno.
5: Ochutnejte novinku. Cereálie Nesquik s jahodovou příchutí pro skvělý začátek dne.
6: Může být rychlé jídlo gurmánské? Může. Fresh Bistro vám dá vždy víc. Víc ingrediencí, víc energie, víc chuti. Farmářská polévka za 47,90 nebo salát s kuřetem a červenou čočkou za 84,90. Albert.
7: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medailek na kousnutí.
8: Kauflandu již od středy Superkauf s Kaufland Card Extra. Hrozny tmavé bezsemené 500 gramů za 24,90. K Jarmark hotové jídlo za 79,90 a Bref WC Blok za 64,90. Kaufland.
9: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded. Pouze nyní v KFC.
10: Volá vaše nádobí o pomoc?
11: So what?
10: Somat Duogel, nyní s čisticími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo 1.
12: Somat Micigel, pro mě číslo 1.
13: Já ti nevím.
14: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
12: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
14: Dobrý den. Jste tu dlouho?
12: Už přes 20 let.
15: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
16: Flexa a kučka a ta...
17: Křoviňák!
16: Klepeta.
18: V Uneo by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
19: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
20: Ty máš vždycky něco v rukávu.
21: Mám M-Bank.
19: M-Bank. Velká malá vítězství.
22: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba spotřebiče značky AEG jako pračku s antialergickým programem nebo sušičku s technologií proti srážení. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
23: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
24: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
25: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
10: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1 000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
26: Čemku? Jenom jsem z okresu.
27: Z finančáku?
28: To bude kvůli ty faktuře, zahnuj.
27: Já jsem věděl, že to smrdí. Nejsem tady.
26: Přijde, jenom týden. Nezlobte se, ale manžel někde polituje, no.
29: Tak tomu tu cenu budete muset předat sama.
30: Abyste neměli ve financích holubník, je tady Fiobanka. Vše na jednom dvorku. Od účtů přes hypotéky až po investice. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
29: Fio.
0: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se se starým mopem. Přivítej OneUp.
1: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Venus.
2: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
3: Dech mi vždycky dojde dřív, než chuť pokračovat. Ochutnejte nový Rajec s aktivními látkami a vitamíny. Rajec 3, 2, 1. Chuť pokračovat.

naplnila nás, takže neměli jsme prázdný dny. Přes plot koukali jsme, jak se holky koupou, jedna by jednou mohla být mojí holkou. Stačila jen chvíle a my se do nich zbláznili.

0: každý měsíc si můžeš užívat tweet za méně, protože jsou tu Allegro Days. Slevy až 40%, široká nabídka produktů a doručení zdarma pro členy Allegro Smart. A tak je to každý měsíc. Allegro.
1: Co to bude, mladá dáma?
2: Gran cappuccino.
3: Já si dám misku gran kaše.
4: A já jako vždy?
1: Horké granko.
5: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
6: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
7: Ty máš vždycky něco v rukávu.
8: Mám M-Bank.
6: M-Bank. Velká malá vítězství.
9: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v Megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
10: Čemku? Jenom jsem z okresu.
11: Z finančáku?
12: To bude kvůli ty faktuře zahnuji.
11: Já jsem věděl, že to smrdí. Nejsem tady.
10: Přijde, jenom týden. Nezlobte se, ale manžel někde polituje, no.
13: Tak tomu tu cenu budete muset předat sama.
14: Abyste neměli ve financích holubník, je tady Fiobanka. Vše na jednom dvorku. Od účtů přes hypotéky až po investice. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
13: Fio.
15: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
16: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost. I'm making my big
17: debut. Staňte se i vy magnet.

0: připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbytná. Ale i tak jí mám rád.
2: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
3: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
5: Už žádný, mami, restartuj to.
6: Už se mi nesekne při penalti.
7: Už nespane, když paříme s klukama.
4: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
8: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.
9: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
10: Středa, středa, středa.
11: Řekni heslo.
10: Opavia.
11: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
10: Tak zase ve středu.
12: Uni hobby.
13: Mulčuje, nepleje. Mulčovací kůra Berto za 79 kaček za kus přikoupí 4 pytlů v Unihobby.
14: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
15: Nulka.
16: Se zdravotní pojišťovnou OZP máte pomoc stále na dosah. Naše asistenční služba vám pomůže dřív, než jste čekali. Přejděte k OZP do konce září.
17: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
18: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden meloun vodní kilogram za 14,90, lučina XXL za 59,90 nebo vepřová pečeně bez kosti kilogram za 79,90. Bila.

0: připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
2: Ty máš vždycky něco v rukávu.
3: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.
4: Chceš si užívat víc za méně? Tak to máš štěstí, protože jsou tu Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se opakují každý měsíc. Objev stavebnici Lego Batmobile se slevou 10% jen za 3499 korun. Allegro.
5: Co to bude, mladá dáma?
6: Gran Cucino.
7: Já si dám misku Gran Caše. A já jako vždy?
5: Horké Granko.
8: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
9: Nádhera. Díky, kámo.
10: To nebylo tobě, Ralfe.
9: Tomuhle já říkám umění.
10: Whisky a Lulu se to líbí. Skvělá práce.
11: Skvělé nářadí.
9: Zvládnete to.
10: Arnolde, přestaň!
12: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se se starým mopem. Přivítej OneUp.
13: Alzadny jsou tady a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba vysokorychlostní multistyler Siguro nebo tablet Samsung Galaxy s umělou inteligencí. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
14: Tak jsem si říkal, že vezmu tu parcelu na hypotéku.
15: Chceš jít Marcelu na diskotéku? A kterou?
14: Po tu sousedovou přece.
15: Proč?
14: Ne, líbí se mi.
16: Já vím, že trošku zarostla, ale přitom je plodná a vlahá.
15: Mě už nemiluješ.
16: Ale miluju.
15: Ne.
16: Miluju tě, vždyť ne, bude přece i tvoje. Ta parcela je stavební.
0: Zakoukali jste se do parcely? Nového bytu či domu? Skvělé, máme pro vás hypotéku s výhodným úrokem. FIOBANKA.
17: FIO!
18: Co si vezmu na sebe?
16: Miluju bejt v Lilijně hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
18: Ne, moc Wall Street.
19: Chceme víc za září.
16: Změř mi puls. To je dokonalé.
19: Zalando.

0: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: To je ta země zaslíbená.
2: A co budeme jíst, praotče?
1: Objednám košík.
3: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
4: Právě teď ve Velkoslevě opávy a brumík různé druhy jen za 5,90.
0: Ztrácí vaše černé oblečení barvu? Obnovte své tmavé oblečení již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
5: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
6: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 tisíc korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
7: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Cabanos Exclusive při koupi od 2 kusů 36,90 za kus. Kombo Karlovarská Becherovka plus River Tonic Originál za 149,90 nebo Persil za 279,90. Bila.
9: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
10: Hele, nebyl to Fittipaldi?
11: Tak to bude divoká jazda.
10: No, ale zatím to tak nevypadá.
11: Tak skoro do boxu?
10: Hele, a je to vůbec on?
12: Jezdí jako skutečný Fittipaldi. Dej přednost vychutnávání. Targa.
13: Říká se, že únik moči je znakem stárnutí. Že se ho máme bát. Stydět se za ně. A cítit se slabé. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tena Lady. Vyzkoušejte vzorky z toho. Tena.

0: A teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.
1: Očko tě zve do kina.
2: Kam jedeš? Ano.
3: Do Berlína.
2: Nemáš kluka?
3: Nemám.
2: To je fajn.
3: Co myslíš? Kolikrát v životě prožiješ takový lidé?
2: Jsi myslel, že jsi být sama.
3: Možná nechce. Já nevím.
2: Já nevím.
3: Já jsem nikdy nic tak nezodpovědného neudělala.
2: Já dělej, že to pro tebe nic neznamená.

0: Standard traky je a čauda, viděl Bosnu i skopé domů. Neposlal pohled, protože doma je tady. Tady nic není problém. Klimu na 17 zapnu, už nespěchám nikam na všechno. Dost času jsem Bulhar, ne Ital. Bulhar, ne Ital.
1: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.
2: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

Chceš si užívat víc za méně? Tak to máš štěstí, protože jsou tu Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se opakují každý měsíc. Objev třeba výhodné balení Planek Huggies se slevou 25% jen za 450.

0: připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Zdraví začíná v malých návycích.
2: Tak jim to nandej.
3: Provedu.
1: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
3: Vzlet povolen. Přepínám.
1: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Král sýrů schutí tak smetanovou, že se vám rozplyne na jazyku. Jemně rozplývavý hermelín pro váš dokonalý večer. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
2: To je ta země zaslíbená.
3: A co budeme jíst, praotče?
2: Objednám košík.
4: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
5: Právě teď ve Velkoslevě opávy a brumík různé druhy jen za 5,90.
6: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
8: Datart nákupy. Za skvělou cenu získáte i vysavač ETA se sadou pro péči o zvířecí srst.
9: Hned tam jedu.
8: Datart.
10: To, co vidíte, je rozmazaný film. Měl by vás ale ohromit, protože tenhle film natočila kamera, která byla sestavena výhradně ze sortimentu hobby marketu. Lidmi, kteří věří, že vlastníma rukama dokážou postavit cokoliv. Dokonce i kameru.
11: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
12: Nakupuj trendy kalhoty od svých oblíbených značek. Nyní na About You.
13: And you? What would you do for love? Miss Dior, Eau de Parfum, Dior.
14: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
15: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
14: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
15: Jo, grill.
16: Home Credit. Pro lepší příběhy.
17: Uni Hobby.
18: Mulčuje nepleje. Mulčovací kůra Berto za 79 kaček za kus přikoupit 4 pytlů. V Uni Hobby.
19: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
20: Ano. Ano. Ano.
19: A tohle?
20: Mm-hmm.
19: A tohle?
21: Ano.
22: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
19: A tohle?
20: Ano.
22: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
23: Já ti nevím.
24: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
25: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
24: Dobrý den. Jste tu dlouho?
25: Už přes 20 let.
22: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Proklid.

0: bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
1: Svět se nepřestává točit a Jogobela překvapovat. Objevte i oblíbenou Jogobelu Panna Cotta nyní v novém designu. Jogobela.

0: Přivítejte Adama Mišíka,
1: Moniku Bagárovou,
0: Jakuba,
1: Rybo,
0: Tomáše Zástěru,
1: Mikýř,
0: Tereza,
1: Maško,
0: René Dan,
1: Monika Timková,
0: Petr,
1: Švancara,
0: Martin,
1: Hrano.
2: Jsme přátelé?
3: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
2: Nálikový látky až po samotným přelnu.
4: Správně, jsi šikulka.
5: Čím tmavší bobule, tím slačí džus.
0: Pojďte se podívat.
1: A dej do ní svoji nabíječku.
0: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
6: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku. Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ paráda na Očko Star.
7: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.
8: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: co si vezmu na sebe?
1: Miluju bejt v Lilijně hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
2: Ne,
0: moc Wall Street.
2: Chceme víc za září.
1: Změř mi puls. To je dokonalé.
2: Zalando.
3: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
4: Ty máš vždycky něco v rukávu.
5: Mám M-Bank.
3: M-Bank. Velká malá vítězství.
6: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Co to bude, mladá dáma?
8: Gran cochino.
9: Já si dám misku. Gran kaše?
10: A já jako vždy?
7: Horké granko.
11: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
12: Chceš si užívat víc za méně? Tak to máš štěstí, protože jsou tu Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se opakují každý měsíc. Objev 48 kapsiček Whiskas se slevou 19% jen za 389 korun. Allegro.
13: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
14: Když stavíš Sparkside, stavíš jak Arnold. Wow, to je síla.
15: Učím se od mistrů.
14: Vždycky je co zlepšit.
16: Já se vrátím.
14: Na velikosti projektu nezáleží. Zvládnete to.
17: Říká se, že únik moči je znakem stárnutí. Že se ho máme bát. Stydět se za něj. A cítit se slabé. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tenalid. Vyzkoušejte vzorky tělo.

0: Bena.
1: Alzadny jsou tady a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba automatický kávovar Krups, podlahovou myčku Roventa nebo sadu nerezového nádobí Tefal. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
2: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají Vanish Gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý Vanish Gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
3: To je ta země zaslíbená.
4: A co budeme jíst, praotče?
3: Objednám košík.
5: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
6: Právě teď ve velkoslevě opávy a brumík různé druhy jen za 5,90.
7: Datart nákupy. Dokonalý zážitek z pohodlí gauče vám dopřeje televize TCL za super cenu.
8: Hned tam jedu.
7: Datart.
9: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
10: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Záběry, které tu vidíte, jsou doslova moderním zázrakem. Kamera, která natočila tenhle film, je totiž vyrobená výhradně z věcí z hobby marketu. A z přesvědčení, že zvládnete vytvořit všechno, co si jen umíte představit. Dokonce i funkční filmovou kameru.

0: každý měsíc si můžeš užívat tweet za méně, protože jsou tu Allegro Days. Slevy až 40%, široká nabídka produktů a doručení zdarma pro členy Allegro Smart. A tak je to každý měsíc. Allegro.
1: Co to bude, mladá dáma?
2: Gran cappuccino.
3: Já si dám misku gran kaše.
4: A já jako vždy.
1: Horké granko.
5: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
6: Důležitý den pro vaše blízké, ale vám všechno padá s rukou kvůli bolesti? Krém Dolgit vám může pomoci. Dolgit, ten zlatý krém z lékárny, působí lokálně proti bolesti a zánětu. A tak může Dolgit krém zlepšit pohyblivost. Německá kvalita za dostupnou cenu. Dolgit krém, váš expert proti bolesti.
7: Unihobby.
8: Mulčuje, nepleje. Mulčovací kůra Berto za 79 kaček za kus přikoupit 4 pytlů. V Unihobby.

připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.

0: všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zpátky do školy s Oral-B. Kupte si dětský kartáček od Oral-B v datártu a k nákupu získejte dětskou zubní pastu zdarma.
1: Okay, mate, gotta go. I'm off to a celebrity dinner party.
2: Hello, hello, it's Robbie Williams.
1: I brought something delicious.
2: Felix,

0: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
1: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
2: Větší, než si myslíš.
1: Proč prší?
2: Aby se starý cítil příjemně.
1: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
3: Dorazili jste do cíle.
2: Tak jo, jsme tady.
0: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
4: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 288 korun měsíčně.
5: Datart nákupy. Za skvělou cenu získáte i vysavač ETA se sadou pro péči o zvířecí srst.
6: Ne, tam jedu.
5: Datart.
7: Objevte nejstylovější bundy sezóny. Nyní na About You.
8: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyne Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyne Clinical White. Skutečně funguje.
9: Zubní lékaři po celém světě doporučují Senzodyne.
10: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
11: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
12: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
13: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
14: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: nepocítila jste nikdy touhu po něčem jiném, po něčem neočekávaném, nebo po něčem nesmírném?
1: Proč mi to všechno povídáte?
0: Protože byste mě mohla odejít.

0: připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Co to bude, mladá dáma?
2: Gran cappuccino.
3: Já si dám misku gran kaše. A já jako vždy.
1: Horké granko.
4: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
5: Chceš si užívat víc za méně? Tak to máš štěstí, protože jsou tu Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se opakují každý měsíc. Objev stavebnici Lego Batmobil se slevou 10% jen za 3499 korun. Allegro.
6: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 tisíc korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
7: Nádhera.
8: Díky, kámo.
7: To nebylo tobě, Ralfe. Tomuhle já říkám umění. Whisky a Lulu se to líbí. Skvělá práce.
9: Skvělé nářadí.
7: Zvládnete to.
10: Arnolde, přestaň!
4: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
11: Alzadny jsou tady a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba vysokorychlostní multistyler Siguro nebo tablet Samsung Galaxy s umělou inteligencí. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
12: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
13: Co si vezmu na sebe?
14: Miluju bejt v Lilijně hlavě.
15: To půjde na zasedání správní rady?
16: Ne, moc Wall Street.
17: Chceme víc za září.
15: Změř mi puls. To je dokonalé.
17: Zalando.
18: Říká se, že únik moči je znakem stárnutí. Že se ho máme bát. Stydět se za něj. A cítit se slabé. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tenalid. Vyzkoušejte vzorky v tele. Tena.
8: To je ta země zaslíbená.

0: Pená.
1: A co budeme jíst, praotče?
0: Objednám košík.
2: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
3: Právě teď ve Velkoslevě opávy a brumík různé druhy jen za 5,90.

0: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
1: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
2: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
3: Tento týden z Kaufland Card Extra kajzerka multicereální za 2,90 a Gianna tuňákový salát za 29,90. Nyní v Kauflandu.
4: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
5: Ty máš vždycky něco v rukávu.
6: Mám M-Bank.
4: M-Bank. Velká malá vítězství.
7: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
8: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo, zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.

Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím. Možná to znáte,

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zvlhčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Co to bude, mladá dáma?
2: Gran Cochino.
3: Já si dám misku Gran Caše.
4: A já jako vždy.
1: Horké Granko.
5: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
6: Chceš si užívat víc za méně? Tak to máš štěstí, protože jsou tu Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se opakují každý měsíc. Objev třeba výhodné balení plenek Huggies se slevou 25% jen za 459 korun. Allegro.
7: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
8: Ty máš vždycky něco v rukávu.
9: Mám M-Bank.
7: M-Bank. Velká malá vítězství.
10: Ponožu.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
2: To je ta země zaslíbená.
3: A co budeme jíst, praotče?
2: Objednám košík.
4: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
5: Právě teď ve Velkoslevě opávy a brumík různé druhy jen za 5,90.
6: Tak mě napadlo, co kdyby jsme chovali žáby pro Francouze?
7: Tady mi Přenka nepochvete.
6: No a co nutrie na košku? A klokany na kapsáče? Tak linku na krutí šunku. A teď držíte zobáky.
8: Ať už máte jakýkoliv nápad, náš podnikatelský účet je zdarma a bez podmínek. Tyobanka. Pro všechny pozemské radosti.
9: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
10: Guláš, to se snadno řekne, ale Petrova máma se kouká. Co ta cibule? Je to správně hustý. Bude jí to chutnat.
11: Teda Alenko, to voní báječně.
12: S kořením od Vitany to vždycky dobře dopadne. Vitana.
13: Super prodloužený víkend. Od pátku kámistři od Fochu uzené vepřové ramínko z Kaufland Kart Extra za 89,90. Tatra Tvaroh 500 gramů za 29,90. A Mucha Sekt z Kaufland Kart Extra za 89,90. Kaufland.
14: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
15: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
16: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon.

0: telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Nákupy. Dokonalý zážitek z pohodlí gauče vám dopřeje televize TCL za super cenu.
2: Hned tam jedu.
1: Datart.
3: And you? What would you do for love? Miss Dior, eau de parfum, Dior.
4: Uni hobby.
5: Mulčuje nepleje. Mulčovací kůra Berto za 79 kaček za kus přikoupit 4 pytlů v Unihobby.
6: Já ti nevím.
7: To neexistuje dodavatel energii, který má férový ceny?
8: No jasně, že jo. E.ON.
9: Dobrý den.
7: Dobrý den. Jste tu dlouho?
9: Už přes 20 let.
10: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Proklid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
11: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou. Špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
12: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden šunka Marina za 21,90, panzány těstoviny přikoupí od 2 kusů 24,90 za kus, nebo Lenor a Vyváž přikoupí od 2 kusů 79,90 za kus. Byla.

0: Co si vezmu na sebe?
1: Miluju bejt v Lilijině hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
2: Ne,
0: moc Wall Street.
2: Chceme víc za září.
1: Změř mi puls. To je dokonalé.
2: Zalando.
3: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Wow.

0: Chceš si užívat víc za méně? Tak to máš štěstí, protože jsou tu Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se opakují každý měsíc. Objev 48 kapsiček Whiskas se slevou 19% jen za 389 korun. Allegro.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
2: Ty máš vždycky něco v rukávu.
3: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.
4: Když stavíš Sparkside, stavíš jak Arnold. Wow. To je síla.
5: Učím se od

0: mistrů.
1: Vždycky je co zlepšit.
2: Já se vrátím.
1: Na velikosti projektu nezáleží. Zvládnete to.
3: Co to bude, mladá dáma?
4: Gran Cucino.
5: Já si dám misku Gran Caše.
6: A já jako vždy?
3: Horké granko.
7: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
8: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba automatický kávovar Krups, podlahovou myčku Roventa nebo sadu nerezového nádobí Tefal. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
9: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
10: Větší, než si myslíš.
9: Proč prší?
10: Aby se starý cítil příjemně.
9: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
11: Dorazili jste do cíle.
10: Tak jo, jsme tady.
11: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
12: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 288 korun měsíčně.
13: To je ta země zaslíbená.
14: A co budeme jíst, praotče?
13: Objednám košík.
15: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
16: Právě teď ve Velkoslevě opávy a brumík různé druhy jen za 5,90.
17: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
18: Okay, mate, gotta go. I'm off to a celebrity dinner party.
19: Hello, hello, it's Robbie Williams.
18: I brought something delicious.
19: Felix,

0: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
1: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
2: Říká se, že únik moči je znakem stárnutí. Že se ho máme bát. Stydět se za něj. A cítit se slabé. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tena Lady. Vyzkoušejte vzorky z toho. Tena.

party standard traky. Je a čáda viděl Bosnu i z kopé domu. Neposlal pohled, protože doma je tady. Tady nic není problém. Klimu na 17 zapnu, už nespěchám nikam na všechno. Dost času jsem bulharné Ital. Bulharné Ital.

0: každý měsíc si můžeš užívat víc za méně, protože jsou tu Allegro Days. Slevy až 40%, široká nabídka produktů a doručení zdarma pro členy Allegro Smart. A tak je to každý měsíc. Allegro.
1: Co to bude, mladá dáma?
2: Gran cappuccino.
3: Já si dám misku gran kaše. A já jako vždy?
1: Horké granko.
4: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
5: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
6: Ty máš vždycky něco v rukávu.
7: Mám M-Bank.
5: M-Bank. Velká malá vítězství.
8: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
9: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
10: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
11: Guláš, to se snadno řekne. Ale Petrova máma se kouká. Co ta cibule? Je to správně hustý. Bude jí to chutnat.
12: Teda Alenko, to voní báječně.
13: S kořením od Vitany to vždycky dobře dopadne. Vitana.
14: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně

0: Na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v Megaboxu za 100.

0: Pisse. Hele, jedna, dva, tři, čtyři, pět, kolik jich bylo?
1: A běhej, rozpohybost třeba.
2: Stáhněte si aplikaci Smart Broker a investujte raději do akcií, fondů i ETF. Fiobanka, pro všechny pozemské radosti.
3: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbitná, ale i tak jí mám rád.
4: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
5: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden meloun vodní kilogram za 14,90, lučna XXL za 59,90 nebo vepřová pečeně bez kosti kilogram za 79,90. Bila.
6: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
7: Unihobby.
8: Domulčuje nepleje. Mulčovací kůra Berto za 79 kaček za kus přikoupit 4 pytlů. V Unihobby.
9: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
10: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
12: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
13: Nulka.
14: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
15: Je. Středa, středa, středa.
16: Řekni heslo.
15: Opavia.
16: Mini zvyky po našem, středeční videohry. Opavia, odrobek víc spolu.
15: Tak zase ve středu.
17: Přivítejte Adama Mišíka,
18: Monikuba Gárovou,
17: Jakuba,
18: Rybo,
17: Tomáše Zástěru,
18: Vikýř,
17: Tereza,
18: Maškova,
17: René Dan,
18: Monika Tymková,
17: Petr,
18: Švancara,
17: Martin,
18: Hrano.
19: Jsme přátelé?
2: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
8: Návykový látky až po samotným přelnu.
9: Správně, jsi šikulka.
1: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
11: Pojďte se podívat.
10: Abych do ní svoji nabíječku.
6: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
12: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.

0: Co si vezmu na sebe?
1: Miluju být v Lilijně hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
2: Ne, moc Wall Street.
3: Chceme víc za září.
1: Změř mi puls. To je dokonalé.
3: Zalando.
4: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
6: And you? What would you do for love? Miss Dior, eau de parfum, Dior.
7: Chceš si užívat víc za méně? Tak to máš štěstí, protože jsou tu Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se opakují každý měsíc. Objev stavebnici Lego Batmobile se slevou 10% jen za 3499 korun. Allegro.
8: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
9: Ty máš vždycky něco v rukávu.
10: Mám M-Bank.
8: M-Bank. Velká malá vítězství.
11: Nádhera. Díky, kámo.
12: To nebylo tobě, Ralfe.
11: Tomuhle já říkám umění.
12: Whisky a Lulu se to líbí. Skvělá práce.
13: Skvělé nářadí.
11: Zvládnete to.
12: Arnolde, přestaň!
14: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
15: Alzadny jsou tady a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba set pračky a sušičky AEG pro šetrnou a precizní péči o prádlo všeho druhu. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
16: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
17: To je ta země zaslíbená.
18: A co budeme jíst, praotče?
17: Objednám košík.
19: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
20: Právě teď ve Velkoslevě opávy a brumík různé druhy jen za 5,90.
0: Říká se, že únik moči je znakem stárnutí. Že se ho máme bát. Stydět se za něj. A cítit se slabé. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tenaland. Vyzkoušejte vzorky stále. Tena.
21: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
22: Co to bude, mladá dáma?
23: Gran Cappuccino.
24: Já si dám misku Gran Caše. A já jako vždy?
22: Horké granko.
21: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
25: Konec.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Datart nákupy. Za skvělou cenu získáte i vysavač ETA se sadou pro péči o zvířecí srst.
2: Hned tam jedu.
1: Datart.
3: To, co vidíte, je rozmazaný film. Měl by vás ale ohromit, protože tenhle film natočila kamera, která byla sestavena výhradně ze sortimentu hobby marketu. Lidmi, kteří věří, že vlastníma rukama dokážou postavit cokoliv. Dokonce i kameru.

0: objevili trendy tenisky od svých oblíbených značek. Nyní na About You.
1: Flexa, akučka a ta...
2: Šoviňák.
1: Klepeta.
3: V Uneo by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
4: Přivítejte Adama Mišíka,
5: Moniku Bagárovou,
4: Jakuba,
5: Rybo,
4: Tomáše Zástěru,
5: Mikýř,
4: Tereza,
5: Maško,
4: René Dán,
5: Monika Tymková,
4: Petr,
5: Švancara,
4: Martin,
5: Hrano.
6: Jsme přátelé?
7: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
8: Nájkový látky až po samotným přelnu.
9: Správně, jsi šikulka.
10: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
11: Pojďte se podívat.
12: Dej do ní svoji navíječku.
13: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
14: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.

0: připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Co to bude, mladá dáma?
2: Gran cappuccino.
3: Já si dám misku gran kaše.
4: A já jako vždy.
1: Horké granko.
5: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
6: Chceš si užívat víc za méně? Tak to máš štěstí, protože jsou tu Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se opakují každý měsíc. Objev třeba výhodné balení plenek Huggies se slevou 25% jen za 459 korun. Allegro.
7: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
8: Ty máš vždycky něco v rukávu.
9: Mám M-Bank.
7: M-Bank. Velká malá vítězství.

0: Yogobella.
1: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
2: To je ta země zaslíbená.
3: A co budeme jíst, praotče?
2: Objednám košík.
4: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
5: Právě teď ve Velkoslevě opávy a brumík různé druhy jen za 5,90.
6: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
7: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
8: Guláš, to se snadno řekne, ale Petrova máma se kouká. Co ta cibule? Je to správně hustý. Bude jí to chutnat.
9: Teda, Alenko, to voní báječně.
10: S kořením od Vitany to vždycky dobře dopadne. Vitana.
11: Super prodloužený víkend. Od pátku kámistři od Fochu uzené vepřové ramínko z Kaufland Kart Extra za 89,90. Tatra Tvaroh 500 gramů za 29,90. A Mucha Sekt z Kaufland Kart Extra za 89,90. Kaufland.
12: Tak jsem si říkal, že vezmu tu parcelu na hypotéku.
13: Chceš jít Marcelu na diskotéku? A kterou?
12: No tu sousedovou přece.
13: Proč?
12: Ne, líbí se mi.
14: Já vím, že trošku zarostla, ale přitom je plodná a vlahá.
13: Mě už nemiluješ.
12: Ale miluju.
13: Ne.
14: Miluju tě, vždyť ne, bude přece i tvoje. Ta parcela je stavební.
15: Zakoukali jste se do parcely? Nového bytu či domu? Skvělé, máme pro vás hypotéku s výhodným úrokem. FIOBANKA.
12: FIO!
16: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Cabanos Exclusive při koupi od dvou kusů 36,90 za kus. Kombo Karlovarská Becherovka plus River Tonic Originál za 149,90 nebo Persil za 279,90. Bila.
17: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
18: And you? What would you do for love? Miss Dior, eau de parfum, Dior.
19: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v Megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
20: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
21: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
22: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se se starým mopem. Přivítej OneUp.
23: Unihobby. Mulčuje nepleje. Mulčovací kůra Berto za 79 kaček za kus přikoupit 4 pytlů v Unihobby.
24: Očko tě zve do kina.
25: Kam jedeš? Ano.
26: Do Berlína.
25: Nemáš kluka?
26: Nemám.
25: To je fajn.
26: Co myslíš? Kolikrát v životě prožiješ takový lidé?
25: Jsi myslel, že jsi větrama.
26: Možná nechce. Já nevím. Já jsem nikdy nic tak nezodpovědného neudělala.
25: Nedělej, že to pro tebe nic neznamená.
27: Přivítejte Adama Mišíka,
28: Moniku Bagárovou,
27: Jakuba,
28: Rybo,
27: Tomáše Zástěru,
28: Mikýř,
27: Tereza.

0: Monika Tymková,
1: Petr Švancara,
0: Martin Hrana.
2: Jsme přátelé?
3: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
2: Návykový látky až po samotným přelnu.
4: Správně, jsi šikulka.
5: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
0: Pojďte se podívat. Dej do ní svoji nabíječku. Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
6: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Co to bude, mladá dáma?
2: Gran cappuccino.
3: Já si dám misku gran kaše.
4: A já jako vždy.
1: Horké granko.
5: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
6: Chceš si užívat víc za méně? Tak to máš štěstí, protože jsou tu Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se opakují každý měsíc. Objev 48 kapsiček Whiskas se slevou 19% jen za 389 korun. Allegro.
7: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 tisíc korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
8: Když stavíš Sparkside, stavíš jak Arnold. Wow, to je síla.
9: Učím se od mistrů.
8: Vždycky je co zlepšit.
10: Já se vrátím.
8: Na velikosti projektu nezáleží. Zvládnete to.
5: Říká se, že únik moči je znakem stárnutí. Že se ho máme bát. Stydět se za něj. A cítit se slabé. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tenalid. Vyzkoušejte vzorky z toho. Tena.
11: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba vysokorychlostní multistyler Siguro nebo tablet Samsung Galaxy s umělou inteligencí. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.

0: Co si vezmu na sebe?
1: Miluju být v Lilijně hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
2: Ne, moc
0: Wall Street.
2: Chceme víc za září.
1: Změř mi puls. To je dokonalé.
2: Zalando.
3: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
4: To je ta země zaslíbená.
5: A co budeme jíst, praotče?
4: Objednám košík.
6: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
7: Právě teď ve Velkoslevě opávy a brumík různé druhy jen za 5,90.
8: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
9: Ty máš vždycky něco v rukávu.
10: Mám M-Bank.
8: M-Bank. Velká malá vítězství.
11: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
12: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
13: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
14: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
15: Tento týden z Kaufland Card Extra kajzerka multicereální za 2,90 a Gianna tuňákový salát za 29,90. Nyní v Kauflandu.
16: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
17: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
18: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
19: Přivítejte Adama Mišíka,
7: Moniku Bagárovou,
19: Jakuba,
7: Rybo,
19: Tomáše Zástěru,
7: Mikýř,
19: Tereza,
7: Maškova,
19: René Dan,
7: Monika Tymková,
19: Petr,
7: Švancara,
19: Martin,
7: Hrano.
8: Jsme přátelé?
9: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
2: Nálikový látky až po samotným přelnu.
10: Správně, jsi šikulka.
14: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
13: Pojďte se podívat.
3: Dej do ní svoji navíječku.
6: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
5: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

Una vueltita, otro besito. Nos vemos.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zvlhčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Co to bude, mladá dáma?
1: Grancocino.
2: Já si dám misku grankaše. A já jako vždy?
0: Horké granko.
3: Začněte každé ráno s grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
4: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
6: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu.

0: víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí. Mít malé sny nestačí.
1: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
2: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
3: Každý měsíc si můžeš užívat tweet za méně, protože jsou tu Allegro Days. Slevy až 40%, široká nabídka produktů a doručení zdarma pro členy Allegro Smart. A tak je to každý měsíc. Allegro.
4: Hele, nebyl to Fittipaldi?
5: Tak to bude divoká jazda.
4: No, ale zatím to tak nevypadá.
5: Tak skoro do boxu?
4: Hele, a je to vůbec on?
6: Jezdí jako skutečný Fittipaldi. Dej přednost vychutnávání. Targa.
7: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
8: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
9: Tento týden z Kaufland Card Extra kajzerka multicereální za 2,90 a Gianna tuňákový salát za 29,90. Nyní v Kauflandu.
10: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
11: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
12: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
13: Boss bottled beyond the new eau de parfum for her.
14: Představ si, že když mám jako malý podnikatel malou spotřebu energie, dostanu od Centropolu nižší cenu za megawatt hodinu.
15: A to není běžný?
14: No je. Myslím, ale asi jako ryba na kole.
16: Rybu na kole máme. Přejděte k nám.
17: A nebo přejděte k nám. Pro malé podnikatele s nízkou spotřebou elektřiny nebo plynu máme nízký tarif s nízkou cenou. Centropol.
18: Unihobby.
19: Mulčuje Nepleje. Mulčovací kůra Perto za 79 kaček za kus přikoupit 4 pytlů v Unihobby.
20: Wow.

0: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
1: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
0: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
2: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
3: Přivítejte Adama Mišíka,
4: Kuba Gárovou,
3: Jakuba,
4: Rybo,
3: Tomáše Zástěru,
4: Vikýř,
3: Tereza,
4: Maškova,
3: René Dan,
4: Monika Timková,
3: Petr
4: Švancara,
3: Martin.

Je a čáda, viděl Bosnu i skopé domů. Neposlal pohled, protože doma je tady. Tady nic není problém. Klimu na 17 zapnu, už nespěchám nikam, na všechno dost čas.

0: Co si vezmu na sebe?
1: Miluju bejt v Lilijně hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
2: Ne, moc
0: Wall Street.
2: Chceme víc za září.
1: Změř mi puls. To je dokonalé.
2: Zalando.
3: Co to bude, mladá dáma?
4: Grancocino.
5: Já si dám misku grankaše.
6: A já jako vždy.
3: Horké granko.
7: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
8: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
9: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte. Vždy s tebou.
10: Chceš si užívat víc za méně? Tak to máš štěstí, protože jsou tu Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se opakují každý měsíc. Objev stavebnici Lego Batmobile se slevou 10% jen za 3499 korun. Allegro.
11: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
12: A dělají to taky ostatní?
11: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
13: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
14: Nádhera. Díky, kámo.
15: To nebylo tobě, Ralfe. Tomuhle já říkám umění. Whisky a Lulu se to líbí. Skvělá práce.
16: Skvělé nářadí.
14: Zvládnete to. Arnolde, přestaň!
17: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
18: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů. Kup se slevou třeba tichou pračku Bosch s oceněním kvality D-Test a parní funkcí pro vyhlazení prádla. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
19: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
3: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
14: To je ta země zaslíbená.
9: A co budeme jíst, praotče?
14: Objednám košík.
6: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
4: Právě teď ve Velkoslevě opávy a brumík různé druhy jen za 5,90.

0: Boss bottled beyond the new Eau de Parfum for her.
1: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
2: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
3: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
4: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
5: Ty máš vždycky něco v rukávu.
6: Mám M-Bank.
4: M-Bank. Velká malá vítězství.
7: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
8: Říká se, že únik moči je znakem stárnutí. Že se ho máme bát. Stydět se za něj. A cítit se slabé. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tenalid. Vyzkoušejte vzorky zdraví. Tena.

0: Očko tě zve do kina.
1: Kam jedeš, Ano?
2: Do Berlína.
1: Nemáš kluka?
2: Nemám.
1: To je fajn.
2: Co myslíš? Kolikrát v životě prožiješ takový hleden?
1: Smysl, že jsi být sama.
2: Možná nechce. Já nevím.
1: Já nevím.
2: Já jsem nikdy nic tak nezodpovědného neudělala.
1: Já dělej, že to pro tebe nic neznamená.
3: Přivítejte Adama Mišíka,
4: Moniku Bagárovou,
3: Jakuba,
4: Rybo,
3: Tomáše Zástěru,
4: Mikýř,
3: Tereza,
4: Maško,
3: René Dan,
4: Monika Tymková,
3: Petr,
4: Švancara,
3: Martin,
4: Hrana.
5: Jsme přátelé?
1: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
5: Návykový látky až po samotným přelnu.
6: Správně, jsi šikulka.
7: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
4: Pojďte se podívat.
3: Dej do ní svoji nabíječku.
4: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
8: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zvlhčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Marlenka. Medový snack od Marlenky.
2: To je ta země zaslíbená.
3: A co budeme jíst, praotče?
2: Objednám košík.
4: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
5: Právě teď ve Velkoslevě opávy a brumík různé druhy jen za 5,90.
6: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
7: Nulka.
8: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
9: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
10: Záběry, které tu vidíte, jsou doslova moderním zázrakem. Kamera, která natočila tenhle film, je totiž vyrobená výhradně z věcí z hobby marketu. A z přesvědčení, že zvládnete vytvořit všechno, co si jen umíte představit. Dokonce i funkční filmovou kameru.
11: Wow!

0: Nakupuj trendy kalhoty od svých oblíbených značek. Nyní na About You.
1: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
2: A dělej to taky ostatní?
1: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
3: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
4: Okay, mate, gotta go. I'm off to a celebrity dinner party.
5: Hello, hello, it's Robbie Williams.
4: I brought something delicious.
5: Felix,

0: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
1: L'Oréal Paris uvádí.
2: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
1: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
2: Když září moje vlasy, zářím i já.
1: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
2: Vy za to stojíte.
3: Datart nákupy. Dokonalý zážitek z pohodlí gauče vám dopřeje televize TCL za super cenu.
4: Hned tam jedu.
3: Datart.
5: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
6: Ano. Ano. Ano.
5: A tohle?
6: Mm-hmm.
5: A tohle?
7: Ano.
8: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: A tohle?
6: Ano.
8: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
9: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže.

0: Vodafone.cz. Vodafone.
1: Ha! Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
2: Létuže pryč, venku listopad, na tvý vlasy padá dešť, nejde tě nemilovat.
3: Přivítejte Adama Mišíka,
4: Moniku Bagárovou,
3: Jakuba,
4: Rybo,
3: Tomáše Zástěru,
4: Mikýř,
3: Tereza,
4: Maškova,
3: René Dan,
4: Monika Tymkova,
3: Petr,
4: Švancara,
3: Martin,
4: Hrana.
5: Jsme přátelé?
6: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
7: Návykový látky až po samotným přelnu.
8: Správně, jsi šikulka.
9: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
10: Pojďte se podívat.
11: A běž do ní svoji nabíječku.
12: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
13: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

oblek, co obléká si místní kněz. Láska mě blázně vytáhla za ní, při myšlenkách říkám si cash. Padreho uspal jsem odvarem z máku, místom, že pokojně spím.

0: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 tisíc korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
1: Závodníci na start. 3, 2, 1, start!
2: Je to napínavé!
3: To dáš!
1: Chutná snídaně s cereáliemi Nesquik. Skvělý den začíná ráno. Ochutnejte novinku. Cereálie Nesquik s jahodovou příchutí pro skvělý začátek dne.

0: Objev tým nejstylovější bundy sezóny. Nyní na About You.
1: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medaile k nakousnutí.
2: Může být rychlé jídlo gurmánské? Může. Fresh Bistro vám dá vždy víc. Víc ingrediencí, víc energie, víc chuti. Farmářská polévka za 47,90 nebo salát s kuřetem a červenou čočkou za 84,90. Albert.
3: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
4: Jiřinko? Jiřinko? Jiřino? Jirku, zase u tebe?
5: No jo, přišla na snídani.
4: No Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
5: Dobrý nápad.
4: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
5: Až 70%.
4: No, a to je pěkný. To je pěkný?
6: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
7: Kauflandu již od středy Superkauf s Kaufland Card Extra. Hrozny tmavé bezsemené 500 gramů za 24,90. K Jarmark hotové jídlo za 79,90 a Bref WC Blok za 64,90. Kaufland.
8: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Mon Cheri vrací. Šťavnatá třešeň a likér v křupavé hořké čokoládě tvoří neodolatelnou kombinaci. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.
9: Ever since I started wearing hands-free Glide Step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.
10: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
11: Ty máš vždycky něco v rukávu.
12: Mám M-Bank.
10: M-Bank. Velká malá vítězství.
13: Volá vaše nádobí o pomoc.
14: So what?
13: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
15: Somat Michigel, pro mě číslo jedna.
16: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
17: Přemku? No. Jenom jsem z okresu.
18: Z Finančáku?
19: Tomu nekvůli, ty fakt to, že zahnuj.
18: Já jsem věděl, že to smrdí. Nejsem tady.
17: Jde, jenom jde. Nezlobte se, ale manžel někde polepuje, no.
20: Tak tomu tu cenu budete muset předat sama.
21: Abyste neměli ve financích holubník, je tady Fiobanka. Vše na jednom dvorku. Od účtů přes hypotéky až po investice. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
20: Fio.
22: Flexa. Akučka. A ta...
23: Křoviňák.
22: Klepeta.
24: V Uneho by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
25: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
26: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
27: Nulka.
13: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Innogy.
28: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
29: Oral-B! Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby.

je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zpátky do školy s Oral-B. Kupte si dětský kartáček od Oral-B v Datártu a k nákupu získejte dětskou zubní pastu zdarma.

0: Přivítejte Adama Mišíka,
1: Monikuba Gárovou,
0: Jakuba
1: Rybu,
0: Tomáše Zástěru,
1: Mikýř,
0: Tereza,
1: Maško,
0: René Dan,
1: Monika Tymková,
0: Petr
1: Švancara,
0: Martin
1: Hrana.
2: Jsme přátelé?
3: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
2: Návykový látky, až po samotným přelnu.
4: Správně, jsi šikulka.
5: Čím tmavší bobule, tím slačí džus.
1: Pojďte se podívat.
0: Nech do ní svoji nabíječku.
1: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
6: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer, na Očku.

0: S kým svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Nikdy jsem nechtěl bavit davy, ale některé věci nejdou zastavit. Na který věci nevím, jak se staly, ale nejde se otočit, když na cestě seš. Jedu domů, sedím v zadní řadě, píšu tenhle

Nejde to vysvětlit, musíš zažít. Režim nerušit, ať se mi daří, ey. Pořád jsem hladovej a nevím, jestli mladý, ale stejně pořád potřebuju najíst. A v tomhle životě si občas musíš vybrat, na který straně chceš stát. Kolem je pořád spousta lidí.

0: To je mega dobrý, ale víš co, ještě dobrý, tamhle ten výhled, kámo. Vidíš ty hory, kámo? Vidím. A vidíš ten vítr, kámo?
1: Cítím.

Лишь делом стойки. Делом стойки. Делом стойки. Делом стойки.

Že ste handry, každý to o vás ví. Dôležité, že malo vrnech je škaredý. A ste povrchné a vypatlané. Nenavidím ty zlatokopky zaostalé. Prečo sa tváriš, keď si není hore? Bez neho si úplná ringla, nič není tvoje. Bez jeho peňazí, ty si ho nechcela. Aby si zdechla do rana, aby si vedela. Ej.

0: Marlenka. Napoleonky od Marlenky.
1: Ha! Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
2: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded. Pouze nyní v KFC.
3: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím.

0: Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
1: Ty máš vždycky něco v rukávu.
2: Mám M-Bank.
0: M-Bank. Velká malá vítězství.
3: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
4: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo, zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst léte.
5: Čemku? Jenom jsem z okresu.
6: Z finančáku? Tomu nekvůli, ty fakt to, že zahnuji. Já jsem věděl, že to smrdí. Nejsem tady.
5: Jde, jenom jde. Nezlobte se, ale manžel někde polituje, no.
7: Tak tomu tu cenu budete muset předat sama.
8: Abyste neměli ve financích holubník, je tady Fiobanka. Vše na jednom dvorku. Od účtů přes hypotéky až po investice. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
7: Fio.
9: Nakupuj trendy tenisky od svých oblíbených značek. Nyní na About You.
10: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
11: Objev lahodné tabulky KitKat. Křupavá oplatka, neodolatelná náplň, politá mramorovanou čokoládou. Dej si pauzu. Dej si KitKat.
12: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
13: Volá vaše nádobí o pomoc.
14: So what?
13: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
15: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
16: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
17: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
18: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
19: L'Oréal Paris uvádí.
20: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
19: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
20: Když září moje vlasy, zářím i já.
19: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
20: Vy za to stojíte.
21: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
22: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
23: Nulka.
24: Flexa, akučka a ta...
25: Šoviňák.
24: Klepeta.
26: V Uneo by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
27: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
28: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
29: Větší, než si myslíš.
28: Proč prší?
29: Aby se starý cítil příjemně.
28: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
30: Dorazil.

0: Vy jste do cíle.
1: Tak jo, jsme tady.
2: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
3: Nyní od necelých 600 000 nebo od 6 288 korun měsíčně.

Čáda viděl Bosnu i z kopé domu. Neposlal pohled, protože doma je tady. Tady nic není problém. Klimu na 17 zapnu, už nespěchám nikam na všechno. Dost času jsem bulharné Ital. Bulharné Ital.

Will you sing it with me? Here we go, ready?

Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.

0: Závodníci na start. 3, 2, 1, start!
1: Je to napínavé!
2: To dáš!
0: Chutná snídaně s cereáliemi Nesquik. Skvělý den začíná ráno. Ochutnejte novinku. Cereálie Nesquik s jahodovou příchutí pro skvělý začátek dne.
3: Nakupuj trendy kalhoty od svých oblíbených značek. Nyní na About You.
4: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medailek na kousnutí.
5: Já ti nevím.
6: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
5: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
6: Dobrý den. Jste tu dlouho?
5: Už přes 20 let.
3: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
7: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Ferrero Rocher vrací. Křehké, jemné, křupavé. Pro vaše výjimečné okamžiky. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.
8: Dech mi vždycky dojde dřív, než chuť pokračovat. Ochutnejte nový Rajec s aktivními látkami a vitamíny. Rajec 3, 2, 1. Chuť pokračovat.
9: Jsi pro nás

0: opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
1: Může být rychlé jídlo gurmánské? Může. Fresh Bistro vám dá vždy víc. Víc ingrediencí, víc energie, víc chuti. Farmářská polévka za 47,90 nebo salát s kuřetem a červenou čočkou za 84,90. Albert.
2: Trosečník, který není spocený.
3: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
4: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
5: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
6: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto. Nestačí. Malý pokoj. Nestačí. Mít malé sny. Nestačí.
7: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
5: Nová dobrodružství z Kinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Applydo.
8: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
9: Wow.

0: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
1: L'Oréal Paris uvádí.
2: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
1: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až 2x více lesku bez zatížení.
2: Když září moje vlasy, zářím i já.
1: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
2: Vy za to stojíte.
3: Představ si, že když mám jako malý podnikatel malou spotřebu energie, dostanu od Centropolu nižší cenu za megawatt hodinu.
4: A to není běžný?
3: No je, myslím, ale asi jako ryba na kole.
5: Rybu na kole máme. Přejděte k nám.
6: A nebo přejděte k nám. Pro malé podnikatele s nízkou spotřebou elektřiny nebo plynu máme nízký tarif s nízkou cenou. Centropol.
7: Kauflandu již od středy Superkauf s Kaufland Card Extra. Hrozny tmavé bezsemené 500 gramů za 24,90. K Jarmark hotové jídlo za 79,90 a Bref WC Blok za 64,90. Kaufland.
8: Přivítejte Adama Mišíka,
9: Moniku Bagárovou,
8: Jakuba,
9: Rybo,
8: Tomáše Zástěru,
9: Mikýř,
8: Tereza,
9: Maško,
8: René Dan,
9: Monika Timková,
8: Petr,
9: Švancara,
8: Martin,
9: Hrano.
8: Jsme přátelé?
10: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
11: Nálikový látky až po samotným přelnu.
2: Správně, jsi šikulka.
12: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
9: Pojďte se podívat.
8: Dej do ní svoji nabíječku.
9: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
13: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
14: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.

0: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
1: Marlenka. Medové kuličky od Marlenky.
2: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
3: Ty máš vždycky něco v rukávu.
4: Mám M-Bank.
2: M-Bank. Velká malá vítězství.
5: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
6: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo, zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
8: Volá vaše nádobí o pomoc.
9: So what?
8: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
10: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
11: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
12: Objev ty nejstylovější bundy sezóny. Nyní na About You.
13: Tak jsem si říkal, že vezmu tu parcelu na hypotéku.
14: Chceš jít Marcelu na diskotéku? A kterou?
13: Po tu sousedovou přece.
14: Proč?
13: Ne, líbí se mi.
15: Já vím, že je trošku zarostlá, ale přitom je plodná a vlahá.
14: Mě už nemiluješ.
15: Ale miluju.
14: Ne.
15: Miluju tě, vždyť ne, bude přece i tvoje. Ta parcela je stavební.
16: Zakoukali jste se do parcely? Nového bytu či domu? Skvělé, máme pro vás hypotéku s výhodným úrokem. FIO Banka.
13: FIO.
17: Jdu si dát pauzu.
18: Dej si pauzu. Dej si KitKat.
19: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
20: Flexa, akučka a ta...
21: Křoviňák.
20: Klepeta.
22: V Uneo by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
23: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
24: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se se starým mopem. Přivítej OneUp.
25: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
26: Nulka.
27: Helmans. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Helmans.
28: Já ti nevím.
29: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
28: No jasně, že jo. E.ON.
30: Dobrý den.
29: Dobrý den. Jste tu dlouho?
30: Už přes 20 let.
31: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3.

0: 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
1: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami.

0: potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
1: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity. No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.

0: Nakupuj trendy tenisky od svých oblíbených značek. Nyní na About You.
1: Závodníci na start. 3, 2, 1, start!
2: Je to napínavé!
3: To dáš!
1: Chutná snídaně s cereáliemi Nesquik. Skvělý den začíná ráno. Ochutnejte novinku. Cereálie Nesquik s jahodovou příchutí pro skvělý začátek dne.
4: Může být rychlé jídlo gurmánské? Může. Fresh Bistro vám dá vždy víc. Víc ingrediencí, víc energie, víc chuti. Farmářská polévka za 47,90 nebo salát s kuřetem a červenou čočkou za 84,90. Albert.
5: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medailek na kousnutí.
6: Kauflandu již od středy Superkauf s Kaufland Card Extra. Hrozny tmavé bezsemené 500 gramů za 24,90. K Jarmark hotové jídlo za 79,90 a Bref WC Blok za 64,90. Kaufland.
7: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Mon Cheri vrací. Šťavnatá třešeň a likér v křupavé hořké čokoládě tvoří neodolatelnou kombinaci. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.
8: To je ta země zaslíbená.
9: A co budeme jíst, praotče?
8: Objednám košík.
10: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
11: Právě teď ve Velkoslevě opávy a brumík různé druhy jen za 5,90.
12: Já ti nevím.
13: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
14: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
13: Dobrý den. Jste tu dlouho?
14: Už přes 20 let.
15: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
16: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
17: Ty máš vždycky něco v rukávu.
18: Mám M-Bank.
16: M-Bank. Velká malá vítězství.
19: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
20: Nulka.
21: Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zpátky do školy s Oral-B. Kupte si dětský kartáček od Oral-B v Datártu a k nákupu získejte dětskou zubní pastu zdarma.
22: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
23: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
24: Flexa, Akučka a ta...
25: Šoviňák.
24: Klepeta.
26: V Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
27: Betinko, podívej, co jsem koupil Božence k výročí. Myslíš, že se mi ta investice vyplatí?
28: Hele, 1, 2, 3, 4, 5, kolik jich bylo?
29: A běhej, rozpohybost třeba.
30: Stáhněte si aplikaci Smart Broker a investujte raději do akcí, fondů i ETF. Fiobanka, pro všechny pozemské radosti.
31: Volá vaše nádobí o pomoc?
32: So what?
31: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Prozářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo 1.
33: Somat Micigel, pro mě číslo 1.
34: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
0: Nejnižší ceny na trhu v drogerii Rossmann. Například dezinfekční čistič Domestos různé druhy za 29,90 nebo zubní pasty Elmex za 69,90. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann, a život je krásnější.
31: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
1: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete, a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
2: Přivítejte Adama Mišíka,
3: Moniku Bagárovou,
2: Jakuba,
3: Rybo,
2: Tomáše Zástěru,
3: Mikýř,
2: Tereza,
3: Maško,
2: René Dán,
3: Monika Timková,
2: Petr,
3: Švancara,
2: Martin,
3: Hrano.
4: Jsme přátelé?
5: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
6: Nálikový látky až po sadnutým přilnu.
7: Správně, jsi šikulka.
8: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
3: Pojďte se podívat.
4: Dej do ní svoji nabíječku.
3: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
9: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
10: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: To je ta země zaslíbená.
1: A co budeme jíst, praotče?
0: Objednám košík.
2: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
3: Právě teď ve Velkoslevě opávy a brumík různé druhy jen za 5,90.
4: Marlenka. Medový dort od Marlenky.
5: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
6: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
8: Nakupuj trendy kalhoty od svých oblíbených značek. Nyní na About You.
9: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded. Pouze nyní v KFC.
10: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
11: Ty máš vždycky něco v rukávu.
12: Mám M-Bank.
10: M-Bank. Velká malá vítězství.
13: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
14: Nejnižší ceny na trhu v drogerii Rossmann. Například deodoranty Borotalko různé druhy za 64,90. Nebo vlasová péče Elsev různé druhy za 54,90. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější. I want
15: to break free. Objev lahodné tabulky KitKat. Křupavá oplatka, neodolatelná náplň, politá mramorovanou čokoládou. Dej si pauzu. Dej si KitKat.
16: Flexa, akučka a ta...
17: Křoviňák.
16: Klepeta.
18: V Uneo by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
19: Hellmann's.
20: Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
21: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
22: Větší, než si myslíš.
21: Proč prší?
22: Aby se starý cítil příjemně.
21: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
23: Dorazili jste do cíle.
22: Tak jo, jsme tady.
23: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
9: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 288 korun měsíčně.
24: Volá vaše nádobí o pomoc.
23: So what?
24: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
25: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
26: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Bright Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
27: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
28: Betinko, podívej, co jsem koupil Božence k výročí. Myslíš, že se mi ta investice vyplatí? Ty letiš.
0: Hele, 1, 2, 3, 4, 5, kolik jich bylo?
1: A běhej, rozpohybost třeba.
10: Stáhněte si aplikaci Smart Broker a investujte raději do akcí, fondů i ETF. Fiobanka, pro všechny pozemské radosti.
2: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé čera. Kup třeba spotřebiče značky AEG, jako pračku s antialergickým programem nebo sušičku s technologií proti srážení. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
3: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulkání.

0: Závodníci na start. 3, 2, 1, start!
1: Je to napínavé!
2: To dáš!
0: Chutná snídaně s cereáliemi Nesquik. Skvělý den začíná ráno. Ochutnejte novinku. Cereálie Nesquik s jahodovou příchutí pro skvělý začátek dne.
3: Objev ty nejstylovější bundy sezóny. Nyní na About You.
4: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
5: Ty máš vždycky něco v rukávu.
6: Mám M-Bank.
4: M-Bank. Velká malá vítězství.
7: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medaile k nakousnutí.
8: Může být rychlé jídlo gurmánské? Může. Fresh Bistro vám dá vždy víc. Víc ingrediencí.

0: Víc energie, víc chuti. Farmářská polévka za 47,90 nebo salát s kuřetem a červenou čočkou za 84,90. Albert.
1: Betinko, podívej, co jsem koupil Božence k výročí. Myslíš, že se mi ta investice vyplatí? Hele, jedna, dva, tři, čtyři, pět, kolik jich bylo?
2: A běhej, rozpohybost třeba.
0: Stáhněte si aplikaci Smart Broker a investujte raději do akcí, fondů i ETF. Fiobanka, pro všechny pozemské radosti.
3: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Ferrero Rocher vrací. Křehké, jemné, křupavé. Pro vaše výjimečné okamžiky. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.
1: Já ti nevím. To neexistuje dodavatel energie, který má férové ceny?
4: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
1: Dobrý den. Jste tu dlouho?
4: Už přes 20 let.
5: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
6: Kauflandu již od středy Superkauf s Kaufland Card Extra. Hrozny tmavé bezsemené 500 gramů za 24,90. K Jarmark hotové jídlo za 79,90 a Bref WC blok za 64,90. Kaufland.
7: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded. Pouze nyní v KFC.

0: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Volá vaše nádobí o pomoc.
2: So what?
1: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
3: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
4: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
5: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Bright Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Venus.
1: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
6: Zdravotní pojišťovna OZP myslí dopředu. S námi získáte klid a více než 11 000 korun na péči o vás i vaše miminko. Přejděte k OZP do konce září.
7: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
8: Nulka.
9: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
10: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
11: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
12: Flexa, akučka a ta...
13: Křoviňák.
12: Klepeta.
14: U Neoby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.

raise your drinks in the air, and let's make a toast.

0: Oh fuck sake, kámo. Co se stalo?
1: Ujelo mi to.
0: To je, kámo, hodně.
1: Jo?
0: Musíme jet, kámo.
2: Hlavně se rozhodnout a něco zažít. Pak mít friends, se tedy má to zabít. Jen pár dní a hlavě to je navždy. Kašli na někdy, hned teď začni pít.

0: Marlenka. Medový snek od Marlenky.
1: Ha!
2: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
3: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded. Pouze nyní v KFC.
4: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
5: Ty máš vždycky něco v rukávu.
6: Mám M-Bank.
4: M-Bank. Velká malá vítězství.
7: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
8: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo, zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
9: Jdu si dát pauzu.
10: Dej si pauzu. Dej si KitKat.
11: Volá vaše nádobí o pomoc.
12: So what?
11: Somat Duogel, nyní s čisticími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
13: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
14: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé. Nakupuj trendy tenisky od svých oblíbených značek. Nyní na About You.
15: Přemku, jenom jsem z okresu.
16: Z finančáku? Tomu nekvůli, ty fakt tuže zahnuj. Já jsem věděl, že to smrdí. Nejsem tady.
15: Přijde, jenom týden. Nezlobte se, ale manžel nikde politově, no.
17: Tak tomu tu cenu budete muset předat sama.
18: Abyste neměli ve financích holubník, je tady Fiobanka. Vše na jednom dvorku. Od účtů přes hypotéky až po investice. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
17: Fio.
19: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
20: Hellmann's.
21: Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
22: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
23: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
24: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
25: Já ti nevím.
26: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
25: No jasně, že jo. E.ON.
27: Dobrý den.
26: Dobrý den. Jste tu dlouho?
27: Už přes 20 let.
24: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
28: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání.
0: vytírá pouze čistou vodou. Špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
1: Flexa, akučka a ta...
2: Křoviňák.
1: Klepeta.
3: V Uneo by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
6: Oral-B!
9: Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zpátky do školy s Oral-B. Kupte si dětský kartáček od Oral-B v Datartu a k nákupu získejte dětskou zubní pastu zdravé.

as we appear, dark turns to light and wrong to right.

0: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Mon Cheri vrací. Šťavnatá třešeň a likér v křupavé hořké čokoládě tvoří neodolatelnou kombinaci. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.
1: Nakupuj trendy kalhoty od svých oblíbených značek. Nyní na About You.
2: Závodníci na start. 3, 2, 1, start.
3: Je to napínavé.
4: To dáš.
2: Chutná snídaně s cereáliemi Nesquik. Skvělý den začíná ráno.
5: Ochutnejte novinku. Cereálie Nesquik s jahodovou příchutí pro skvělý začátek dne.
6: Může být rychlé jídlo gurmánské? Může. Fresh Bistro vám dá vždy víc. Víc ingrediencí, víc energie, víc chuti. Farmářská polévka za 47,90 nebo salát s kuřetem a červenou čočkou za 84,90. Albert.
7: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medaile k nakousnutí.
8: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
9: Ty máš vždycky něco v rukávu.
10: Mám M-Bank.
8: M-Bank. Velká malá vítězství.
11: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
12: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded. Pouze nyní v KFC.
13: Kauflandu již od středy Superkauf s Kaufland Card Extra. Hrozny tmavé bezsemené 500 gramů za 24,90. K Jarmark hotové jídlo za 79,90 a Bref WC Blok za 64,90. Kaufland.
14: Já ti nevím.
15: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
16: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
15: Dobrý den. Jste tu dlouho?
16: Už přes 20 let.
17: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
18: Tak jsem si říkal, že vezmu tu parcelu na hypotéku.
19: Chceš jít Marcelu na diskotéku? A kterou?
18: O tu sousedovou přece.
19: Proč?
18: Ne, líbí se mi.
20: Já vím, že trošku zarostla, ale přitom je plodná a vlahá.
19: Mě už nemiluješ.
18: Ale miluju.
19: Ne.
20: Miluju tě, vždyť bude přece i tvoje. Ta parcela je stavební.
21: Zakoukali jste se do parcely? Nového bytu či domu? Skvělé, máme pro vás hypotéku s výhodným úrokem. FIOBANKA.
18: FIO!
22: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
23: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
0: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
24: Hellmann's.
0: Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
25: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
26: Flexa, Akučka a ta...
27: Křoviňák.
26: Klepeta.
28: V Uneo by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
1: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
2: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
3: Volá vaše nádobí o pomoc?
4: So what?
3: Somat Duo Gel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duo Gel, naše číslo 1.
5: Somat Micigel, pro mě číslo 1.

osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. AT Zit Paráda na Očko Star.

0: Marlenka. Napoleonky od Marlenky.
1: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
2: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded. Pouze nyní v KFC.
3: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
4: Ty máš vždycky něco v rukávu.
5: Mám M-Bank.
3: M-Bank. Velká malá vítězství.
6: Objev lahodné tabulky KitKat. Křupavá oplatka, neodolatelná náplň, politá mramorovanou čokoládou. Dej si pauzu. Dej si KitKat.
7: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
8: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
9: Hellmann's.
10: Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
11: Objev ty nejstylovější bundy sezóny. Nyní na About You.
12: Betinko, podívej, co jsem koupil Božence k výročí. Myslíš, že se mi ta investice vyplatí?
13: Hele, jedna, dva, tři, čtyři, pět, kolik jich bylo? A běhej, rozpohybost třeba.
14: Stáhněte si aplikaci Smart Broker a investujte raději do akcí, fondů i ETF. Fiobanka, pro všechny pozemské radosti.
15: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
16: Volá vaše nádobí o pomoc?
15: So what?
16: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
17: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.

0: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Flexa, akučka a ta...
4: Šoviňák.
3: Klepeta.
5: V Uneo by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
6: Jiřinko? Jiřinko?
7: Jiřino? Jirku, zase u tebe?
6: No jo, přišla na snídani.
7: No Jiřinko.
6: Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelní čerpadlo.
7: Dobrý nápad.
6: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
7: Až 70%.
6: No, a to je pěkný. To je pěkný?
8: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
9: Guláš, to se snadno řekne. Ale Petrova máma se kouká. Co ta cibule? Je to správně hustý. Bude jí to chutnat. Teda Alenko, to voní báječně.
10: S kořením od Vitany to vždycky dobře dopadne. Vitana.
11: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Bite Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
12: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč.

0: Zluč se se starým mopem. Přivítej OneUp.
1: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.

0: trendy tenisky od svých oblíbených značek. Nyní na About You.
1: Závodníci na start. 3, 2, 1, start!
2: Je to napínavé!
3: To dáš!
1: Chutná snídaně s cereáliemi Nesquik. Skvělý den začíná ráno. Ochutnejte novinku. Cereálie Nesquik s jahodovou příchutí pro skvělý začátek dne.
4: Může být rychlé jídlo gurmánské? Může. Fresh Bistro vám dá vždy víc. Víc ingrediencí, víc energie, víc chuti. Farmářská polévka za 47,90 nebo salát s kuřetem a červenou čočkou za 84,90. Albert.
5: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medaile k nakousnutí.
6: Já ti nevím.
7: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
6: No jasně, že jo. E.ON.
8: Dobrý den.
6: Dobrý den. Jste tu dlouho?
8: Už přes 20 let.
9: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
10: Kauflandu již od středy Superkauf s Kaufland Card Extra. Hrozny tmavé bezsemené 500 gramů za 24,90. K Jarmark hotové jídlo za 79,90 a Bref WC Blok za 64,90. Kaufland.
11: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
12: Ty máš vždycky něco v rukávu.
13: Mám M-Bank.
11: M-Bank. Velká malá vítězství.
14: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Ferrero Rocher vrací. Křehké, jemné, křupavé. Pro vaše výjimečné okamžiky. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.
15: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Bright Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
16: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
17: L'Oréal Paris uvádí.
18: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
17: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až 2x více lesku bez zatížení.
18: Když září moje vlasy, zářím i já.
17: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
18: Vy za to stojíte.
19: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
20: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
21: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
22: Větší, než si myslíš.
21: Proč prší?
22: Aby se starý cítil příjemně.
21: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
23: Dorazili jste do cíle.
22: Tak jo, jsme tady.
23: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
1: Nyní od necelých 600 000 nebo od 6 288 korun měsíčně.

0: tak mě napadlo, co kdyby jsme chovali žáby pro Francouze.
1: Tady mi Přenko nepochvete.
0: No a co nutrie na košku? A klokany na kapsáče? Tak linku na krutí šunku. A teď držíte zobáky.
2: Ať už máte jakýkoliv nápad, náš podnikatelský účet je zdarma a bez podmínek. Tyobanka. Pro všechny pozemské radosti.
3: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
4: Nulka.
5: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
6: Volá vaše nádobí o pomoc.
7: So what?
6: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
8: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
9: Flexa a kučka a ta...
10: Křoviňák.
9: Klepeta.
11: V Uneo by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
6: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Innogy.
12: Přivítejte Adama Mišíka,
13: Moniku Bagárovou,
12: Jakuba,
13: Rybo,
12: Tomáše Zástěru,
13: Mikýř,
12: Tereza,
13: Maško,
12: René Dan,
13: Monika Tymková,
12: Petr,
13: Švancara,
12: Martin,
13: Hrana.
14: Jsme přátelé?
15: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
16: Nálikový látky až po sadnotním přelnu.
17: Správně, jsi šikulka.
18: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
19: Pojďte se podívat.
14: Dej do ní svoji nabíječku.
12: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
9: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

One. We're gone.

0: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
1: Marlenka. Medové kuličky od Marlenky.
2: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
3: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo, zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
5: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
6: Ty máš vždycky něco v rukávu.
7: Mám M-Bank.
5: M-Bank. Velká malá vítězství.
8: Volá vaše nádobí o pomoc.
9: So what?
8: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
10: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
11: Nakupuj trendy kalhoty od svých oblíbených značek. Nyní na About You.
12: Jdu si dát pauzu.
13: Dej si pauzu. Dej si KitKat.
11: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
14: Tak jsem si říkal, že vezmu tu parcelu na hypotéku.
15: Chceš jít Marcelu na diskotéku? A kterou?
14: No tu sousedovou přece.
15: Proč?
14: Ne, líbí se mi.
16: Já vím, že trošku zarostla, ale přitom je plodná a vlahá.
15: Mě už nemiluješ.
14: Ale miluju.
15: Ne.
16: Miluju tě, vždyť ne, bude přece i tvoje. Ta parcela je stavební.
17: Zakoukali jste se do parcely? Nového bytu či domu? Skvělé, máme pro vás hypotéku s výhodným úrokem. FIOBANKA.
14: FIO!
18: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
19: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou. Špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.

0: SOB, jdeme vám naproti.
1: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
3: Nulka.
4: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Bright Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
5: Já ti nevím.
6: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
7: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
6: Dobrý den. Jste tu dlouho?
7: Už přes 20 let.
8: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
9: Flexa, Akučka a ta...
10: Křoviňák.
9: Klepeta.
11: V Uneo by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
12: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
13: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete, a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.

0: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
1: Závodníci na start. 3, 2, 1, start!
2: Je to napínavé!
3: To dáš!
1: Chutná snídaně s cereáliemi Nesquik. Skvělý den začíná ráno. Ochutnejte novinku. Cereálie Nesquik s jahodovou příchutí pro skvělý začátek dne.
4: Objev ty nejstylovější bundy sezóny. Nyní na About You.
5: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medaile k nakousnutí.
6: Může být rychlé jídlo gurmánské? Může. Fresh Bistro vám dá vždy víc. Víc ingrediencí, víc energie, víc chuti. Farmářská polévka za 47,90 nebo salát s kuřetem a červenou čočkou za 84,90. Albert.
7: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Mon Cheri vrací. Šťavnatá třešeň a likér v křupavé hořké čokoládě tvoří neodolatelnou kombinaci. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.
8: V Kauflandu již od středy Superkauf s Kaufland Card Extra. Hrozny tmavé bezsemené 500 gramů za 24,90. K Jarmark hotové jídlo za 79,90 a Bref WC Blok za 64,90. Kaufland.
9: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.

0: Ty máš vždycky něco v rukávu.
1: Mám mBank.
2: mBank. Velká malá vítězství.
3: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
4: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded. Pouze nyní v KFC.
5: Já ti nevím.
6: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
7: No jasně, že jo. E.ON.
8: Dobrý den.
6: Dobrý den. Jste tu dlouho?
8: Už přes 20 let.
9: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energie. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
10: Tak jsem si říkal, že vezmu tu parcelu na hypotéku.
11: Chceš jít Marcelu na diskotéku? A kterou?
10: No tu sousedovou přece.
11: Proč?
10: Ne, líbí se mi.
6: Já vím, že trošku zarostla, ale přitom je plodná a vlahá.
11: Mě už nemiluješ.
10: Ale miluju.
11: Ne.
6: Miluju tě, vždyť ne, bude přece i tvoje. Ta parcela je stavební.
2: Zakoukali jste se do parcely? Nového bytu či domu? Skvělé, máme pro vás hypotéku s výhodným úrokem. FIOBANKA.
10: FIO!
12: Ale nebyl to Fittipaldi?
13: Tak to bude divoká jazda.
12: No, ale zatím to tak nevypadá.
13: Tak skoro do boxu?
12: Ale a je to vůbec on?
14: Jezdí jako skutečný Fittipaldi. Dej přednost vychutnávání. Targa.
15: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
16: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji Venus Comfort Glide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Venus.
17: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
18: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
19: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
15: Volá vaše nádobí o pomoc?
20: So what?
15: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo 1.
21: Somat Micigel, pro mě číslo 1.
10: Flexa, akučka a ta...
22: Šoviňák.
10: Klepeta.
23: V Uneo by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
24: Přivítejte Adama Mišíka,
25: Moniku Bagárovou,
24: Jakuba,
25: Rybo,
24: Tomáše Zástěru,
25: Mikýř,
24: Tereza,
25: Maško,
24: René Dan,
25: Monika Tymková,
24: Petr,
25: Švancara,
24: Martin,
25: Hrada.
26: Jsme přátelé?
27: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
28: Nálikový látky až po sadnotním přelomu.
29: Správně, jsi šikulka.
30: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
31: Pojďte se podívat.
32: Dej do ní svoji nabíječku.
33: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
2: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
1: Marlenka. Medový dort od Marlenky.
2: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
3: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo, zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Tak mě napadlo, co kdyby jsme chovali žáby pro Francouze?
5: Tady mi všem to nepošlete.
4: No a co nutrie na košku? A klokany na kapsáče? Tak linku na krutí šunku. A teď držíte zobáky.
6: Ať už máte jakýkoliv nápad, náš podnikatelský účet je zdarma a bez podmínek. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti. Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded. Pouze nyní v KFC.
7: Nakupuj trendy tenisky od svých oblíbených značek. Nyní na About You. I want to
8: break free. Objev lahodné tabulky KitKat. Křupavá oplatka, neodolatelná náplň, politá mramorovanou čokoládou. Dej si pauzu. Dej si KitKat.
9: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Velké kombi s úspornými spalovacími motory pro rodinu i podnikání. Kia K4 Sportswagon. Již od skvělých 470 tisíc korun.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
12: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
13: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
14: Flexa, akučka a ta...
15: Křoviňák.
14: Klepeta.
16: V Uneo by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
17: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
18: Nulka.
19: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
20: Větší, než si myslíš.
19: Proč prší?
20: Aby se starý cítil příjemně.
19: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
21: Dorazili jste do cíle.
20: Tak jo, jsme tady.
21: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
22: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 288 korun měsíčně.
23: L'Oréal Paris uvádí.
24: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
23: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
24: Když září moje vlasy, zářím i já.
23: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
24: Vy za to stojíte.
25: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
0: volá vaše nádobí o pomoc.
1: So what?
0: Somat Duogel, nyní s čisticími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
2: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
3: Hellmann's.
15: Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
18: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
26: Včasná diagnóza zachraňuje životy. Proto naše klienty podporujeme v prevenci vážných onemocnění. Přejděte ke zdravotní pojišťovně OZP do konce září.

0: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Ferrero Rocher vrací. Křehké, jemné, křupavé. Pro vaše výjimečné okamžiky. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.
1: Nakupuj trendy kalhoty od svých oblíbených značek. Nyní na About You.
2: Závodníci na start. 3, 2, 1, start.
3: Je to napínavé.
4: To dáš.
2: Chutná snídaně s cereáliemi Nesquik. Skvělý den začíná ráno. Ochutnejte novinku. Cereálie Nesquik s jahodovou příchutí pro skvělý začátek dne.
5: Může být rychlé jídlo gurmánské? Může. Fresh Bistro vám dá vždy víc. Víc ingrediencí, víc energie, víc chuti. Farmářská polévka za 47,90 nebo salát s kuřetem a červenou čočkou za 84,90. Albert.
6: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medaile k nakousnutí.
7: V Kauflandu již od středy Super Kauf s Kaufland Card Extra. Hrozny tmavé bezsemené 500 gramů za 24,90. K Jarmark hotové jídlo za 79,90 a Bref WC Blok za 64,90. Kaufland.
8: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
9: Já ti nevím.
10: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
9: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
10: Dobrý den. Jste tu dlouho?
9: Už přes 20 let?
11: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
12: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
13: Volá vaše nádobí o pomoc.
12: So what?
13: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo 1.
14: Somat Micigel, pro mě číslo 1.
15: Betinko, podívej, co jsem koupil Božence k výročí. Myslíš, že se mi ta investice vyplatí?
16: Hele, 1, 2, 3, 4, 5, kolik jich bylo? A běhej, rozpohybost třeba.
17: Stáhněte si aplikaci Smart Broker a investujte raději do akcí, fondů i ETF. Tiobanka, pro všechny pozemské radosti.
18: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
19: Nulka.
13: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
20: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
21: Flexa, akučka a ta...
22: Křoviňák.
21: Klepeta.
23: V Uneobi vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
24: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded. Pouze nyní v KFC.
25: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa.
0: A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
1: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se se starým mopem. Přivítej OneUp.
3: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
19: Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zpátky do školy s Oral-B. Kupte si dětský kartáček od Oral-B v datártu a k nákupu získejte dětskou zubní pastu zdarma.

0: Přivítejte Adama Mišíka,
1: Moniku Bagárovou,
0: Jakuba,
1: Rybo,
0: Tomáše Zástěru,
1: Mikýř,
0: Tereza,
1: Maško,
0: René Dan,
1: Monika Tymková,
0: Petr,
1: Švancara,
0: Martin,
1: Hrano!
2: Jsme přátelé?
3: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
4: Nálikový látky až po samotným přelnu.
5: Správně, jsi šikulka!
6: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
7: Pojďte se podívat!
8: A dej do ní svoji nabíječku.
9: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
10: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.